0: Nočním Mladíkem vás v úterý 6. října provází Mirek Téra. Popravdě, tak trochu možná i v dobrém závidím svému kolegovi Pepovi Černému, který si minulou středu v živém vysílání potykal se svou parťačkou, zpěvačkou Leny, která v podstatě u příležitosti svých 33. narozenin, které nedávno oslavila, vydává novou desku.
1: Mám rado. Nebo tak, my jsme si tykali? My si
2: můžeme teďka potykat.
1: Tak,
2: no.
1: Lenka.
2: Tak, ahoj Leni, já jsem Pepa. A moc mě těší.
1: Já jsem se nebyla jistá totiž a přišlo mi to takový divný,
2: tak
1: to vykání.
2: Už jsme na jedné vlně.
1: Už jsme kámoši.
2: Leni, prosím tě, nová deska se jmenuje Good Omen?
1: Good Omen z překladu znamená dobrá znamení.
2: Ano.
1: A nemenuje se tak ani jedna věc z toho alba. Nicméně je to takovej, já tomu vždycky říkám pocit. Je to ten pocit, který já jsem měla při tvorbě toho alba. Byla jsem tak jako svobodná, tak moc jsem si užívala ten proces, že prostě mně přišlo, že jsou přede mnou jenom ty dobrý znamení a že to prostě jde, jako když jedeš autem a máš pořád zelenou a furt všechno ti vychází, nejsou zácpy, což se teď moc neděje samozřejmě po Praze, ale kdyby jsme žili v nějaký utopii, kde by to tak bylo, tak bych to k tomuhle jako přirovnala. Takže dobrá znamení, tahle deska se nesla ve znamení dobrých znamení.
0: I toto celé povídání najdete na webu Rádia Blaník a našich sociálních sítích. Toto byla tedy Leny, tedy Pepova parťačka v jeho odpoledním vysílání minulou středu a my si teď opět poslechneme poctivou porci dalších hezkých českých písniček. Tak ať je vám s Blaníkem hezky.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se tvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude jasná nebo skoro jasná, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy, anebo také nízká oblačnost. K večeru bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci
5: všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Poklidnou úterní noc ve společnosti Rádia Blaník za nás všechny přeje teď Mirek Téra. Dnešní datum 6. října nám připomíná v kalendáři jméno českého původu s významem Bůh je milostivý, které má 627 zástupců v naší zemi. A je to jméno Hanuš. Dalšími jmény pak jsou Renatus, Renát a dokonce i svatý Bruno. Všem tedy blahopřejeme. A pokud se na tento den podíváme z trochu jiného úhlu, pak je významným pro české letectví. Totiž v roce 1923 byly založeny československé státní aerolinie a v roce 2006 byla dokončena takzvaná plzeňská dálnice D5. Tolik tedy malé dopravní okénko 6. říjnového dne a dál pokračujeme hezky česky. Tak příjemnou noc.

0: Saša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Saša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

se tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se tvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo také nízká oblačnost. K večeru bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Také na Prahu 6. říjnového dne vám dělá společnost Noční blaník a protože je úterý, jeden z našich krajánků se opět vydává na cestu, možná právě do vašeho kraje. Vlastík Suk se nedávno vydal na Jižní Moravu do malebné obce Klentnice a nejspíš jel rovnou za nosem, protože ho sem dovedla vůně kávy, která vycházela z kavárny Café Fara a místního muzea kávy, kterým ho provedla Romana Remutová. Co zde tedy mohou posluchači vidět?
1: Muzeum kávy uvidí sbírku několika strojů, máme jich tady víc jak 500. Jsou tady kousky už ze začátku minulého století od firmy La Pavoni, La Cimbali, Paris Express. Naše muzeum je otevřeno od 10 do 19 hodin. Kromě dvou zimních měsíců, což je prosinec a leden, jsme otevřeni celoročně od pondělí do neděle.
0: Pokud do Klentnice přijedete, nemusíte spěchat domů a klidně zde můžete strávit i třeba velmi příjemný víkend. To se můžete dozvědět právě i na našem blanickém webu, kam své poznatky z cest krajánci Rádia Blaník vždy ukládají. Ode mě je to téměř vše, ať je vám s Rádiem Blaník hezky kdekoliv, přeje Mirek Téra.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 6. října, dnes má svátek Hanuš a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná platit zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů před komunálními volbami, platí do 2. hodiny odpolední 10. října. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích hostí výstavu Hřibovité houby v jižních Čechách. Výstava zároveň připomene sté výročí narození mykologa Zdeňka Kluzáka. Končí 24. ledna 2027. Ve 2 odpoledne začíná den otevřených dveří porodnice Slaný. Litoměřice dokončili v areálu technických služeb města v bývalých kasárnách pod Radobílem nové Rius centrum se sběrným místem. A Muzeum regionu Valašsko připravilo výstavy živých hub, vzácných i běžných druhů rostoucích v regionu. Výstavy budou na zámcích ve Vsetíně a Valašském Meziříčí a potrvají do 11. října. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Dobré úterý, hezké ráno, Hanušu, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Moc hezky si to užijte a bude vám přát i počasí.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Očekávejte dnes, tedy 6. října, oblohu jasnou až polojasnou. Teploty přes den 19 až 23 stupňů a bude to bez deště. Tak krásný podzimní den.
3: Martin Císař
7: na rádiu Blaník.
6: Ranní vysílání Blaníku začíná právě teď mezi 5. a 6. Jenom hezká česká hodinka. Tak si užijte den, ať je 6. října pro vás den pohodový a maximálně úspěšný.

0: Dobré ráno, hezký den, i v úterý posloucháte Blaník, děkujeme.
1: Hezký česky
2: s Martinem Císařem.
0: S reportážním mikrofonem jsem se v tom uplynulém víkendu vypravil opět po naší krásné zemi a navštívil jsem pivovar v Kostelci na Černými lesy a pozdravil jsem rovnou Milana Starce, spolumajitele tohoto pivovaru.
3: Dobrý den a s pivovarským dejbu štěstí.
0: Milane, povězte mi, jaké pivo si dnes můžu na čepu dát a jaká piva se tady vlastně u vás vyrábí?
3: Tak kromě našich klasických piv, což je desítka Dešťovka, 12 Vycpaná vidra, 13 Černá svině, tak třeba máme teďka sezónní pivo, je to taková Šťastná 13, tomu říkáme.
0: Takže na dobrý oběd a kvalitní pivo přijdeme k vám. Ovšem tady u vás se můžeme třeba oženit, konají se tu i svatby, je to tak?
3: Ano, děláme svatby, což je především od jara do podzimu, to teďka na zimu úplně ty svatby nejsou. Nicméně zahájili jsme takové babí léto, řekněme, v našem Národním muzeu pivovarnictví, takže prohlídky létem neskončily, ale máme každou sobotu od 1 hodiny otevřeno.
0: Jak dlouho trvá taková prohlídka?
3: No to většinu lidí odradí, protože ten náš pivovar, než se proběhne, tak to trvá třeba hodinu a půl a během té prohlídky nastoupáte 144 schodů.
0: Říjen uteče jako voda a za chvíli je tu listopad, prosinec a právě na listopad máte na 17. listopadu připraveno něco pro studenty. Říkám to dobře?
3: Ano, 17. listopadu tady oslavíme Den studentů, oslavíme ho speciálními dětskými a studentskými prohlídkami a mimo toho tady budou speciální piva a jídla.
0: Co dodat, doporučuji návštěvu, to musíte vidět a hlavně ochutnat. Přeji hezké ráno a pojďme si hrát.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9.

0: Dobré ráno, hezké úterý Hanušům, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, pánové, moc krásně si to užijte. Další informační blok už za malou chvíli, krátce o počasí, podíváme se aktuálně domů i do světa a potom si budeme dál hrát české písničky. Tak pěkné ráno a krásné úterý všem.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na... No... Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
4: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
4: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Mráz je tu 1, 2 a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro 2.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
13: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
16: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Objem obchodu s kryptoměnami v českých směnárnách vzrostl v září proti předchozímu měsíci o desetinu, a to na zhruba 880 milionů korun. Meziročně to o 12% méně. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Bývalé lázně v barokním areálu kostela svatého Mikuláše ve Vraclavi na Orlickou Ústecku trápí vlhkost a podzemní voda. Odborná firma sanovala části zdiva. Práce na vysoušení ale budou dál pokračovat. Hokejisté Český Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5-1. V tabulce se díky tomu posunuli na 5. místo. Kometa je 11. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Postupně dnes bude slunečno a odpoledne teplo. Bude jasno nebo skoro jasno, jen ráno a dopoledne se ojediněle, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo také nízká oblačnost. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnosti přibývat a dnešní nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: ale že to hraje skvěle. No, vždyť posloucháte Rádio Blaník, mezi 5. a 6. jedeme pro vás.
1: Hezky česky s Martinem Císařem.
0: Česká hodinka za chvíli 6:15, nejvyšší čas vypravit se zase na cesty. Kolega Vlasta Suk se zastavil v Orlických horách v Rokytnici v muzeu Sýpka. A co tady nového mají, co tady zjistil?
2: Máme tady celou řadu věcí, snažíme se být připraveni na dětské návštěvníky, takže například tady můžete za mnou vyzkoušet tvorbu některých řemesel, zároveň koho by zajímala příroda, tak tu máme celou řadu exponátů, které nám ukazují, jak vypadá příroda Orlických hor. Otevřeno máme celoročně, vždy od úterý do neděle, v sezóně dokonce včetně pondělka, vždy od 9 do 17 hodin.
0: Reportáže našeho blanického krajánka najdete na webu radioblanik.cz a dnes je úterý, to znamená, že Vlasta zase vyráží na trasu. Kam to bude, dozvíte se v dobrém ránu, to je tu za chvíli. Kolega Petr a s ním Adélka. Tak si užijte krásný den a buďte s námi dál.
3: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
10: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

Prázdná ulice a oceán na Blaníku. No ty prázdné ulice se začínají postupně, jak se blíží 6. hodina plnit. Tak pokud právě teď vyrážíte z domu, tak si na cestu vemte taky Lucku Bílou.

0: protože tohle všechno vás čeká a nemine, pokud budete Blaník poslouchat i v té příští hodině, a my pevně doufáme, že ano. Dobré ráno, dneska je úterý 6. října 5.54. Rádio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes po ránu se v Polabí a v údolích vyskytují mlhy, jinak přes den se postupně vyjasní až na jasno nebo skoro jasno a naměříme odpoledne opět letních až 23. Tolik o počasí a na řadě jsou zprávy s Monikou.
6: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Koalice navrhuje snížení trestní odpovědnosti u dětí. Správa železnic chystá v Brně přestavby dvou nádraží. Pardubice stiší podzimní oslavy.
9: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. S měnícím se světem dochází ke zhoršování duševního zdraví. Navíc podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce roste agresivita dětí. Řekl to v České televizi. Podle návrhu koalice by za nejzávažnější zločiny měly být trestně odpovědné už děti od 13 let. V tomto věku už podle ministra vědí, že se vraždit nemá, a tak můžou vést i následky svých činů. Správa železnic vypsala zakázky na projekty přestavby hlavního a Heršpického nádraží v Brně. Původně chtěla vypsat už loni na podzim, později operovala s letošním červnovým termínem. Klíčové zakázky mají stavbu nového nádraží v odsunuté poloze posunout vpřed. Lidé v mnoha městech můžou rozhodovat o podobě svého města. Třeba v Liberci začalo hlasování o projektech v rámci participativního rozpočtu. Pravidla připomíná mluvčí magistrátu Jana Kudymová.
10: Liberečané mohou vybírat z 24 návrhů. Hlasuje se ve dvou kategoriích, zvlášť pro malé a velké návrhy. V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy.
8: Hlasování potrvá do konce října. Podzimní městské slavnosti v Pardubicích ozdobí světelná show. Ta bude těžší, protože organizátoři omezí výškovou pyrotechniku a klasické hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Ohňostroj se po dokončení opravy Vunkova mostu vrací na původní místo u Labe. Slavnosti se konají 9. a 10. října. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno ode mě i od Adel, tak už tady máme úterý, tak si v tom uděláme jasno. Kromě toho, že je úterý, tak je taky 6. října 2026. Svátek dneska slaví všichni Hanušové, kterým přejeme všechno nejlepší. A taky se budou dneska proplácet účtenky a o tom bude řeč už za malou chvíli. Teď Lucka Bílá, za minutu a půl bude 6.

0: Marika Gombitová na Blaníku a Chlapci v pasci. My jsme tady v pasti vašich účtenek a přibývají a přibývají. A to je dobře.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože zhruba za hodinu Adélka sáhne do osudí, respektive do naší SMS brány, vybere jednu z vašich SMSek. Já zavolám na číslo, ze kterého ta SMSka přišla a pokusím se vám proplatit účtenku, vrátit vám peníze, které jste už jednou utratili. Na začátku je tedy ta vaše SMSka, do které je potřeba se nám svěřit s tím, za co jste ty peníze utratili, jestli to byl nějaký nákup, udělali jste si radost, museli jste něco koupit, nebo to byla prostě splátka něčeho. To necháváme čistě na vás, jenom nám napište tu částku a za co to je, k tomu připište jméno, příjmení a odkud jste, tam stačí jenom název obce, pošlete na 600 318 18. No a potom po 7. hodině poslouchejte a když vám zavoláme, tak buďte v obraze a je důležité vědět, kdo právě na Blaníku dospíval. Jako se to včera povedlo Jirkovi z Brna, kterému jsme proplatili tankování. Posloucháte teď Blaník?
3: Poslouchám.
0: No, tak kdo pak dospíval na Blaníku?
3: Hrupa, Váha, Kata.
0: Je to tak, byli tam kaťáci. Posíláme 2139 korun na 40 haléřů do Brna.
3: Já vám moc děkuji a přeji vám krásný den.
0: Tak a dneska můžete být na Jirkově místě právě vy po 7. hodině, tak držíme palce na tankování, aby si člověk vzal hypotéku anebo prostě poslal účtenku do Blaníku. Teď už jsou Ole Zajlum a za chvíli počasí. Dobré ráno.

0: Asylum Runaway Train v dobrém ránu na Blaníku. Sliboval jsem počasí, tak se pojďme mrknout na to, jaké bude to úterý s datem 6. října.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné úterní ráno, na počasí se dnes podíváme s Šimonem Kolářem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké dobré ráno, aktuálně máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale v Čechách se vyskytují ojedinělé mlhy, zejména v údolí řek a v Polabí. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 5 stupni Celsia, ale v údolích je chladněji jen okolo 3 stupni Celsia.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Zbytek dne přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno a dopoledne musíme v Čechách ojedinělé počítat s mlhami, které se budou většinou rozpouštět. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, už víme, jaké to úterý bude, ale jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Tohle už je Petra Janů a Říkej mi. A Blaník se už od rána stará o to, abyste to měli co nejpohodovější. Za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno.

0: Dance with me a Alphaville na Blaníku. Zatímco my ráno řešíme, kde jsme třeba, já nevím, nechali klíče, anebo proč nám zase nejde internet, tak vědci řeší věci, kterým většina z nás úplně nerozumí. Za nalezení klíčů nám nikdo cenu nedá, to je cena sama o sobě kolikrát. Vědci se ale dočkají, dneska se bude rozhodovat o tom, kdo si letos odnese jednu z nejprestižnějších cen na světě, a to Nobelovu cenu za fyziku. Švédská akademie věd dneska oznámí letošního laureáta. Mezi možnými kandidáty jsou třeba vědci, kteří se zabývají metamateriály, moderní optikou nebo kvantovým snímáním. Loni cenu dostala trojice vědců za výzkum kvantové mechaniky a vítěz letos získá kromě obrovské prestiže taky 12 milionů švédských korun, což je zhruba 26 milionů korun českých. Takže jestli máte doma někoho, kdo si právě teď třeba po ránu hraje s kvantovou fyzikou, tak možná máte příštího nobelistu. My ostatní si půjdeme oprášit alespoň fyzikální jednotky. V této hodině ještě jednou přidáme stupně Celsia, za chvíli budeme pro změnu počítat v kilometrech za hodinu, respektive v nich bude počítat náš Kreánek, kterého za chvilku vypustíme, ale předtím tady budou ještě krátké zprávy. Teď je 6 hodin a téměř 20 minut. Radio Blaník.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
4: Tak ten bude na výpečky.
5: Nebo pěkně do udírny.
4: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
3: Zeman maso uzeniny.
5: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
8: Check-in?
9: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
8: Recepční.
9: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
8: Bezpečnostní kontrola.
9: Přesně.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
10: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
11: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. Pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
12: Proč se culíš?
13: Protože budeme krásný.
12: To už přece jsme.
13: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
12: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214. lesy.czu.cz.
15: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
16: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
17: Tak teď je ten správný čas.
16: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
17: Nejvyšší výkupní ceny.
16: Peníze i hned na ruku.
17: Vše vyřídíme za vás.
16: Přebereme záruky.
17: Nabízíme i možnost protiúčtu.
16: Přijeďte.
17: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
16: Tým Autocentra Davokár.
18: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
19: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
20: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
21: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v září. Podle analytiků meziroční inflace zrychlila až o 0,5% proti srpnovým necelým 2% bodům. Olomoučtí hasiči zasahují u požáru ubytovny v Šumperku. Nejméně 14 lidí bylo z budovy vyvedeno. Hořet začalo v jednom z pokojů a oheň se pak rozšířil až na střechu. V Krnově na Bruntálsku zůstává hlavním tématem voleb obnova po povodních. Shoduje se na tom nejen současná radnice, ale také opozice. Volební místnosti se otevřou už tento pátek. Nálada v německém automobilovém průmyslu se v září výrazně zhoršila. Index institutu IFO klesl ze srpnových minus 22 na aktuálních minus 35 bodů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
22: Dobré ráno Rádia Blaník
1: s Petrem Slíbou.
0: S Adélkou vám přejeme dobré ráno, je úterý 6. října a za chvíli přibude ještě jeden člen dnešního hraního vysílání. Přibude totiž krajánek a řekne nám, kam dneska zamíří. Za 3 minuty bude 6:30.

0: Morituri Tesalutant a Daniel Landa na Blaníku a jdeme na Krajánka.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Týden se s týdnem sešel, máme tady zase úterý a úterý, čtvrtek a sobota, to jsou dny v týdnu, které jsou jako stvořené pro našeho Krajánka, protože to vyráží za vámi, ale co za vámi, on vyráží hlavně na místa, která stojí za objevení a stojí za to, abyste se tam taky třeba jednou zajeli podívat. Tak kam to bude dneska, to nám řekne Vlastík Suk, který za chvíli nasedne do auta. Vlastíku, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, přeju vám všem dobré ráno. Dneska tu budu mít pozvánku pro děti. A to na místo, kde se doslova vyřádí. Je to Vlčí Doupě v Jaroměři. Na jaké děti tady cílí, co všechno tady mají a další podrobnosti uslyšíte po 14. hodině. No a potom se zaměříme na naše zdraví, na pohodu, relax. Pozvu vás totiž do Stolné jeskyňky v Černilově. Jaké účinky má právě jeskyňka na naše zdraví a co nabízí právě tahle? Nejenom to se dozvíte krátce po 17. hodině. Dneska tady Královéhradecký kraj, Jaroměř a Černilov. A já se budu těšit na slyšenou.
0: My se taky těšíme, pozdravuji v jeskyňce a v Jaroměři. A hlavně se nám v pořádku vrátí teď už Karel Goda. Zůstanu svůj, je minuta po půl sedmé.

0: Hot and Cold a Katy Perry na Blaníku. Bude horko nebo bude zima?
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak trošku bude obojí, protože podle včerejší předpovědi meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu by se nám to v polovině týdne mělo zlomit a měla by přijít zima, ale polovina týdne tady ještě není. Pořád jsme v té první polovině. Jak to bude teda dneska?
2: No, je to pravda, protože zatím to počasí bude podobné jako v těch předchozích dnech, takže zatím ten zlom nepřichází. Dnes bude v maximech 18 až 23 stupňů, na horách okolo 16, jinak bude převážně jasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne se ojediněle zejména v Čechách můžou opět vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, takže hlavně opatrně na vozovkách.
0: No, buďte opatrní, a je tam taky mlha dneska. Je tam docela hustá mlha občas, takže nezapomínejte na mlhovky, hlavně na dálnici, prosím vás. Fakt ty zadní světla potom nejsou vidět, když se člověk přiblíží. No a za chvíli budeme přát k narozeninám. Komu konkrétně, tak to se dozvíte za pár minut. Teď je 9 minut po půl sedmé.
1: Česko míří opět k volbám. Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí a k tomu třetinu senátorů. Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho. A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné. Komunální a senátní volby 2026 na Rádiu Blaník. Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
8: Chceš válku? Tak tady máš válku.
7: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
9: Všude kolem jsou žraloci.
7: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
10: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
11: No nekecej.
13: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
20: Šest. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.capilan.cz.
21: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz.

0: Tereza Kendlová a Diamanty na Blaníku a tahle písnička teď nezněla úplně náhodou.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tereska má dneska narozeniny. A já to řeknu, já tu číslovku řeknu. 40 to může být totiž krásná věc, zvlášť když máte za sebou čtvrtstoletí na pódiu a před sebou jeden z největších koncertů své kariéry. Tereza Kendlová právě dneska slaví 40. narozeniny a už v sobotu ji čeká velký koncert. Kde?
3: Ve Fóru Karlín, a to bude zatím největší koncert její kariéry. Zazní všechny velké hity, některé i v mých úpravách, no a samozřejmě písničky z nové desky, jako jste právě slyšeli, tu titulní Diamanty.
0: No a bude tam taky jeden velký návrat. Tereska se tam totiž na pódiu potká s druhou Tereskou, Tereskou Černochovou, a společně budou vzpomínat na éru Black Milk a bude to taková podsta Heleně Zeťové, protože to je ta třetí, která už bohužel teda není mezi námi. Takže Teresko, všechno nejlepší. Nezapomeň, že svět se mění a 40, to je teď nová 30. A potom tady mám ještě jedny narozeniny pro změnu 50. A ty slaví jeden z idolů konce 90. let. To ty si teprve začala, Adel, rozumbrát, dá se říct. Vlastně ještě ani ne.
3: Ještě asi ani ne.
0: Pamatuješ se na Lunetiky?
3: No, ale to jo, zase. To byl tak velký kulturní fenomén, že ani to mě neminulo.
0: No tak právě jeden z Lunetiků, Martin Kocian, dneska slaví ty 50. narozeniny. V sobotu si s ostatními členy kapely zaspíval v pražské hale O2 Univerzum. A jestli se o 40 říká, že je nová 30, tak o 50 se tím tuplem říká, že je to nová 40. Takže Martine, všechno nejlepší a příští rok se s dovolením připojím. Takže ještě Lunetici.

0: Třeba tvůj lék. To byli Lunetici, Martin Kocián má dneska 50 ještě jednou. Všechno nejlepší. A kdo vás čeká v té příští hodině? Bude tam Turbo? Opět Radeček. A také Lenka Filipová, Karel Zich. Hezky česky na Blaníku i po 7. A taky se budou proplácet účtenky. Teď je 6.53. Radio Blaník.
1: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Radio Blaník. Počasí. Radio.
9: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Úterý nabídne slunečné počasí, bude jasno nebo skoro jasno a odpoledne naměříme od 20 do 23 stupňů. Po ránu a během dopoledne se ale v Polaví a v údolí budou objevovat mlhy. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Na Pražském okruhu je silný provoz směrem k dálnici D1. Popojíždí se v koloně mezi 59. a 63. kilometrem. Hlavně se tady zdrží kamiony, osobní auta si v koloně postojí zhruba čtvrt hodinky. Se zdržením počítejte i na příjezdu do Prahy po dálnici D11. V koloně se popojíždí od 6. kilometru. A pozor, dejte na Praze západ v Dobřichovicích v Pražské ulici na křižovatce s Fignerovou se jezdí kvůli opravám vozovky Kivadlově. Tolik dopravní servis, teď pokračují zprávy s Monikou.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: V Česku přibývá trestných činů pod vlivem alkoholu. Jihočeská přehrada Husinec je bez vody. Fotbalová reprezentace nastoupí proti Anglii.
14: Radio Blaník.
15: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Experti na problematiku závislostí radí omezit prodej alkoholu, a to v noci na určitých místech, a doporučují úpravu jeho daní a cen. Podle nich roste v opilosti, násilí a agrese. Opatření by tak přispělo k větší bezpečnosti a úbytku násilných činů. Zatímco regulaci podporuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, proti omezování prodeje ministr pro prevenci a zdraví Boris Šťastný. Jihočeská zásobárna pitné vody přehrada Husinec u Prachatic je na suchu. Za 86 let její existence místní tak málo vody nepamatují. Z řeky Blanice, která nádrž napájí, je potůček, který meandruje v původním korytu. Druhým dnem pokračuje týden Nobelových cen. Včera byla udělena za objev optogenetiky, který výrazným způsobem posunul lidské poznání. Dnes Švédská akademie oznámí, kdo se stane nositelem Nobelovy ceny za fyziku za letošní rok. Fotbalová reprezentace zakončí dnešním zápasem v Anglii rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve čtvrtém zápase by mohl být k dispozici také bek Vladimír Coufal.
11: Nesmírně jsem se tady těšil, doufal jsem, že mě to koleno se uzdraví, abych tady mohl případně nastoupit nebo aspoň si tady zatrénovat. Hlavně tady být s klukama, to bylo pro mě nejdůležitější. A Londýn je pro mě druhý domov, spoustu hráčů tady z anglického národňáku znám, leta jsem proti ním nastupoval, mám Anglii strašně rád, takže pro mě to je fajn být tady.
15: Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům Češi z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Chybět bude kvůli trestu kapitán Ladislav Krejčí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
16: Dobré ráno, Rádia Blaník.
17: S Petrem Slívou.
0: Ta následující písnička se jmenuje Hráč, což nám teď docela jako hraje do noty, protože hrát se tady bude, nejenom písničky, ale budeme taky hrát o vaše účtenky a Adel už si je teď prohlíží, máme je?
9: Máme účtenky.
0: Máme účtenky, za chvíli vybereš jednu, viď? A tu já proplatím.
9: Přesně
0: no,
9: tak.
0: Krásně, spravedlivě to máme rozdělené, rozdáno. Takže Turbo a Hráč teď na Blaníku, za minutu bude 7 a dobré úterní ráno.

0: Skupina Opět a Radeček na Blaníku a všechno je v pořádku, všechno je v pořádku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože touhle dobou se u nás na Blaníku proplácejí účtenky a tak to bude i dneska. Zeptám se i Adélky, je všechno v pořádku, je osudí v pořádku?
3: Já bych řekla, že jo.
0: Co to většinou říká, že jo, před nějakým losováním nebo... U čeho se to říká, u sportky, ne?
3: Já nevím, já už jsem sportku dlouho neviděla, ale určitě je v pořádku.
0: No, všechno
3: já
0: je v pořádku.
3: Řekla, že naprosto.
0: Všechno je v pořádku, nicméně my nelosujeme sportku, my vybíráme vaše účtenky a už víme, komu budeme dneska proplácet.
3: No, já už to vím.
0: Tak jo, tak já se to dozvím za chvilku, jenom se tady operativně zařadím takový ten podkres plný napětí a jdeme telefonovat. Napnutý jak šandy. Doufám, že jsem vytočil správné číslo. Tuhle se mi někdo dovolal a na druhé straně se ozvalo: vy opravujete ty traktory, že jo? Říkám, ne, já teď běhám, ale jinak pracuji úplně mimo obor. Aha, tak na skle.
4: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adél, je tam Ilona.
4: Ano, ano.
0: Kde nás teď posloucháte, Ilono?
4: V práci.
0: V práci.
4: Ve škole.
0: A máte u toho puštěný Blaník?
4: Určitě.
0: Ve škole? Jako co pracujete ve škole?
4: Jako uklízečka.
0: Jako uklízečka, no dobře, tak to je dobře, že tam posloucháte Blaník. A Adél teď přečte, Adél teď přečte, co jste nám napsala do té SMSky.
3: Tak Ilona by chtěla proplatit účet za oleje a filtry k údržbě jejího autička za 2800 korun.
0: To sedí?
4: Ano, ano.
0: A tím autem jste teď dělala do práce?
4: No, já jsem měla autonehodu, takže teďko mě marodí, ale...
0: Marodí.
4: Je nabouraný, ale je to dobrý.
0: No tak
4: bude opravený.
0: Nicméně tuhle tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme v případě, že nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Opět a Radeček, můj milovaný.
0: A je to tak a my vám posíláme 2800 korun. Gratulujeme.
4: Děkuju moc, to se hodí.
0: A mezi námi, jestli to byly jenom plechy a nikomu se nic nestalo, tak zaplatíme.

0: pauzu za to, že jo?
1: Jenom plechy, ano.
0: Ilono, tak krásný den přejeme, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
1: Ježiš, děkuju moc, nashledanou.
2: Petr platí vaše účty.
3: Každé všední ráno na Bladíku.

0: Sailing a Rod Stewart na Blaníku. A před chvílí jsme proplatili dnešní účtenku. I loni jsme zaplatili údržbu auta 2800 korun.
1: No, já jsem měla nehodu, auto nehodu, takže Ježiš, teďko mě marodí, ale...
0: Marodí.
1: Ale mi to, ano, marodí. Hmm. Je nabouraný, ale je to dobrý. No tak, bude opravený.
0: Nicméně tuhle tu částku, kterou jste si napsala, vám proplatíme v případě, že nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Opět a Radeček, můj milovaný.
0: A je to tak a my vám posíláme 2800
1: korun.
0: A vaše účtenka přijde na řadu třeba hned zítra zase po 7 hodině, ale nejdříve musíme vědět, co chcete proplatit, a to nám hoďte do SMSky, kterou pošlete na číslo 600 318 118, přidejte tam taky celé své jméno, příjmení, odkud jste, a pošlete, a zítra po 7 dobře poslouchejte.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Tak po ránu zatím mlhy, co dál přes den?
3: No, ty mlhy se postupně rozpustí a čeká nás dnes jasno nebo skoro jasno, takže bude hezký sluníčkový den. Večer v jeho západní polovině Čech bude oblačnosti zvolna přibývat, ale ty teploty budou příznivé, v maximech 18 až 23. Na horách pak bude okolo 16 stupňů a foukat bude slabý vítr.
0: A tohle už je týma Slovník cudzích snů, a vy jste s Blaníkem. Za minutu bude 7:15.

0: Lenka Filipová, Karel Zich a Mosty v dobrém ránu na Blaníku. AI, zkratka, se kterou se potkáváme čím dál častěji, obávaná, proklínaná i vzývaná umělá inteligence, dobrý sluha, ale zlý pán, tak se to dá taky asi brát a na spoustě míst už slouží. Doufujeme, že nevládne. Podle nového průzkumu ji při práci v Česku používá už nadpoloviční počet lidí, 56%. Před 2 lety to přitom byla jenom třetina. A nejčastěji uživatelé říkají, že díky umělé inteligenci zvládají stejnou práci rychleji a jsou produktivnější. 9% lidí dokonce říká, že jim AI ušetřila tolik času, že mají teď víc volného času na jiné věci. Má to samozřejmě i druhou stranu. Skoro polovina Čechů se obává, že jim umělá inteligence jednou vezme práci a u mladých lidí mezi 18 a 30 lety je ten strach ještě větší, tam se obává 57%. No, AI nám možná práci nevezme, ale dost možná i teda pořádně změní. V každém případě je tady a nějak s tím asi budeme muset smířit, protože teď už to asi jinak nepůjde. Teď je 7.21 a za chvíli krátké zprávy. Radio Blaník.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
2: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proktoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proktoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená smažák.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
12: Mat. Ten obchod mám rád.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách. A se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
16: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
15: Informační služby?
16: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
15: Kavárna?
16: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
15: Salonek?
16: Správně, uhodlo si.
15: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.
17: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
18: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
19: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
20: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský ti. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Dotace z Fatre jsou zpět.
23: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
22: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
23: Ti, co sousedům staví novostavbu.
22: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
24: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
25: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
26: Jsem horská gorila z Ugandy.
27: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
26: Jsem horská gorila z Ugandy.
27: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
28: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
29: Blaník za volantem.
30: Silný provoz zůstává na Pražském okruhu směrem k dálnici D1, se v koloně popojíždí asi čtvrt hodinky mezi 59. a 63. kilometrem. Kamiony v pravém pruhu si postojí ještě déle. Zdržíte se na příjezdu do hlavního města po D5. Tady se popojíždí čtvrt hodinky od 6. kilometru a pozor dejte i na D6 před Prahou. V koloně se zdržíte také čtvrt hodiny od 9. kilometru. Na trase Mladá Boleslav, Česká Lípa u Jestřebí, pak také pozor, osobní auto se tady srazilo se třemi divočáky. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
29: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
31: Aktuální přehled každý den.
29: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
32: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. U České Lípy najel vlak do nastraženého kamení na kolejích. Provoz na trati do Nového Boru večer stál. Ve vlaku cestovalo asi 20 lidí. Nikdo nebyl zraněn a po pachateli policie pátrá. Svaz dovozců aut dnes zveřejní statistiku prodeje nových vozů na českém trhu za třetí čtvrtletí. Od začátku roku do konce srpna prodej nových aut vzrostl o 4,1%. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes večer slavnostně zahájí 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko. Český plochodrážník Jan Kvěch vítězný hetrik na memoriálu Luboše Tomíčka nezavršil. Den po triumfu na zlaté přelbě mu ve finálové jízdě vrátil porážku z Pardubic Lotyš Lebeděvs. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
33: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré úterní ráno s datem 6. října ode mě i od Adel a my se za chvíli vrátíme ještě do pondělka, protože včera tady bylo zase další kytarové ráno a tentokrát tady bylo plné studio. Přišla skupina Divokej byl, tak se k tomu vrátíme už za chvíli. Za minutu bude půl osmé.

0: Bingo, Ringo a Marta Kubišová na Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A slibovali jsme vám jednu vzpomínku na včerejšek. Včera tady bylo další kytarové ráno. Tentokrát dorazila kompletně, skoro kompletně skupina Divoké. Bylo jich 7 místo 8 teda, ale i tak nás tady bylo poměrně dost ve studiu. Co se ti líbilo nejvíc, Adel?
3: Mně se líbila debata o topinkách. To vlastně tady byl celý jeden vstup o tom, jak kdo má rád topinky, tak to mě bavilo. A obecně oni jsou všichni strašní sympatiáci,
0: co fajn, se to hrozně líbilo. Fajn. K těm topinkám, jak jsme došli, protože kluci nám vysvětlovali, jak vznikla písnička Lahůdky, že si vzali příklad z filmu Jáchyme hoď ho do stroje, jak tam Marta Vančurová prodává ty topinky a Luděk Sobota si je přijde koupit. Že jo? Takže ty topinky potom byly takovým ústředním motivem včerejšího kytarového rána. Ale pozor, slyšeli jsme taky zárodek jedné nové písničky. Kluci, kdy jste napsali naposledy nějakou písničku? Je otázka, co?
4: No, já nedávno.
0: Ty nedávno? No. A už jsi seznámil kapelu s tou písničkou, Vašku?
4: Ne, to je úplně nová.
0: Jo, to je úplně nová, takže kluci ještě neslyšeli.
4: Jo.
0: Že bychom si udělali teď premču, že bys jim jako brnknul třeba kousek? Co je čeká?
5: Chodím po svým rodném městě, nemám cíl. Řeknu ti, co mě láká. Já o veliké cestě do neznámé země sním. Duši tuláka mám.
0: Krásný, to je. Roman valil oči a teď nevím, proč, jestli se mu to líbilo, nebo že neví, co s tím teď. Jakože dobrý, že jo? Že si to taky líbilo, fajn. Tak my doufáme, že se dočkáme téhle té písničky potom ve finální verzi, ale my si teď dáme jednu, která tady včera zazněla. Ty chceš něco říct?
3: Ano, já jsem chtěla zmínit, že kluci tady taky prozradili, že chystají nové album,
0: ano,
3: které nás ale čeká až v roce 2028. Nicméně se na to můžeme těšit.
0: A tam bude i oslava 30 let kapely a teď vyrážejí na akustické turné a takhle nám akusticky včera zahráli Lahůdky.
4: Jdem. Ještě nepadnu.

0: Tak takhle nám včera Divokej byl zahrál Lahůdky v kytarovém ránu naživo v tomto studiu.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A protože jsme vám to všechno zase točili, tak obrazový materiál už brzy uvidíte na našich stránkách a na našem YouTube kanálu. A teď pojďme na počasí.
2: Dnes nás čeká den, který bude velmi podobný jako ty předchozí. Teď po ránu se objevují mlhy, a to hlavně v Čechách, takže raději nohu z plynu. Jinak bude jasno až polujasno. K večeru může v jeho západní polovině Čech oblačnosti opět přibývat. Teploty budou ale příjemné 18 až 23 a na horách tady čekejte teploty okolo 16 stupňů Celsia.
0: Potěšilo vás to počasí? No pokud málo, tak takový recept na to, jak být šťastný, vám dáme už za malou chvíli. Taky nás čeká Lucie Amerika a za 4 minuty bude 7:45.
3: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: šíříme
5: dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
5: vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
14: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
19: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
19: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
19: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Tak to byla Amerika a Lucie v dobrém ránu na Blaníku. A teď to štěstí.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Štěstí, to je takový ten stav, kdy je člověku dobře, vlastně neví ani proč. A prý se to dá trénovat a nemusíte kvůli tomu vyhrát v loterii ani odjet na měsíc na Maledivy. Cože to doporučují odborníci?
3: No, ono vyšlo z takového jednoho obrovského zkoumání, kde se ptali lidi právě, co je dělá šťastnými, tak vyšlo takových 12 jednoduchých pravidel. První sněte ale s rozumem, takže ne snít o tom, že vyhrajete olympiádu ve skocích na lyžích, i když jste na nich stáli naposledy na základce, ale důležité je třeba věřit nebo snít, že se jednou na těch lyžích naučíte, to může stačit. Potom za druhé, práce není za trest, takže pokud máte reálnou možnost změnit zaměstnání, kde se trápíte, tak to udělejte. Potom za třetí, žijte dneškem, ne minulostí, ne budoucností, prostě tím, co je teď a tady. Potom čtvrté pravidlo je hlasujte pro štěstí, takže se musíte prostě rozhodnout. Je to vaše volba být šťastnými. Páté, to se mi líbí nejvíc, rozdávejte radost. Ano. No a tak to jde dál a dál. Žádné srovnávání, buďte sami sebou, přestaňte se strachovat a myslete pozitivně, nechte své štěstí růst, prostě se spojte s jinými lidmi a uvědomte si, že štěstí vám nejen prodlužuje život, ale také vám umožňuje smysluplně prožít ty léta, které tady máme.
0: Takže dneska zkuste jednu maličkost pro svoje štěstí, třeba můžete začít hned teď, že si zesílíte Blaník. My jsme si vybrali ten bod, že budeme rozdávat radost a budeme rozdávat i pohodu. Třeba hned touhletou písničkou, tady Elán a Vermi, a nezapomeňte, že...
4: Štěstí? Co je štěstí? Mužka jenom zlatá.
0: Dobré ráno.

0: Jeremy a Eláni na Blaníku, chvilku před 8 hodinou. A co po 8? Po 8 třeba činasky. Jarda Uhlíř a Zdeněk Svěra. A taky Petr Kotval. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. A čeká nás taky host na telefonu. Teď je 7.54. Radio Blaník.
1: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Ani hnout, máme tu případ.
7: Ségra, co se stalo?
6: Po celé chodbě jsou šlépoty.
8: Tak kdo si neočistil boty?
7: Já si je neočistil.
9: No, já taky ne.
6: Já vlastně taky ne.
8: A proč?
6: Protože nemáme pořádnou rohožku.
9: Jo, to by mohlo být ono.
6: Takže případ vyřešen.
10: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
11: Otři nožku o rohošku.
10: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
12: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
13: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Po rozpuštění ranních mlh bude úterý ještě slunečné. Čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty odpoledne v maximech od 20 do 23 stupňů. Pofukovat ale bude slabý proměnlivý vítr. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
14: Prodej a servis Pelhuskvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Blaník za volantem.
13: Před Prahou je silný provoz na dálnici D11 hned na prvním kilometru u nájezdu na Pražský okruh. Se totiž vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním a provoz je tady výrazně blokovaný. Kolona se táhne už od 10. kilometru asi půl hodiny. A další půl hodinku navíc potřebujete na příjezdu do hlavního města po dálnici D5. V koloně se popojíždí od 8. kilometru a pozor dejte i na trase z Mladé Boleslavy do České Lípy. U Jestřebí se srazil osobák se třemi divočáky. Tolik dopravní servis, vám šťastnou cestu a teď pokračují další zprávy s Monikou.
15: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Volební lístky by už měla mít většina domácností. Brno začíná při výrobě tepla regulovat spotřebu plynu. Řidiče v Mostě snadněji zaparkují.
18: Radio Blaník.
17: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do dneška by měly obce domácnostem dodat hlasovací lístky pro podzimní volby. Možné ale získat i předem na obecním úřadě nebo pak i ve volební místnosti v den voleb. Ode dneška také platí zákaz zveřejňování volebních průzkumů, který potrvá do konce voleb. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 2 odpoledne, uzavřou se v sobotu ve 14 hodin. Brno má nový zdroj tepla a elektřiny. V Maloměřicích začal fungovat modernizovaný provoz Brno Sever, který využívá dřevní štěpku a má město pomoci regulovat spotřebu plynu. Jak moc se ji podaří omezit, popisuje mluvčí brněnských tepláren Radka Mistrová.
19: Nový zdroj nám umožňuje nahradit významnou část zemního plynu lokální biomasou a už během minulé topné sezóny se ve zkušebním provozu reálně zapojil do výroby tepla pro Brno. Nový zdroj může ročně vyrobit teplo pro Brno v objemu zhruba 500 tisíc gigajoulů.
17: Další výhodou je úbytek tisíců kamionů, protože do Maloměřice dřevní štěpka vozí po železnici. V Mostě funguje nový informační systém. Díky němu řidiči zjistí, jestli najdou volné parkovací místo u hradu Hněvín. Nemusí tak už absolvovat úzkou cestu nahoru a zpátky v případě obsazeného parkoviště pro 2 desítky aut. U památky výrazně stoupl provoz po otevření restaurace a zřízení ferat. Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá na příští rok investiční akce za 2,85 milionu. Radnice chystá například druhou etapu stavby chodníku v Hrachovci, vybudování nové zastávky a točny v Podlesí, anebo přestavbu lávky pro pěší přes Rožnovskou Bečvu u přístavu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
18: Dobré ráno, Rádia Blaník.
20: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, Adel. Dorazil nám mail, který reaguje na ty radio štěstí, které jsme dávali před chvílí.
21: Ano.
0: Píše se tady: dobré ráno, mé drahé rádio, poslouchala jsem teď vaše návody na štěstí. Já mám jednodušší pravidélko. Nečekej, že bude lépe, nebo že něco bude jednodušší. Problémy budou vždycky. Nauč se být šťastná zrovna teď, protože jinak to nestihneš. Abych to tím ukončil, co?
21: To je krásné.
0: Taková rada do života.
21: Taková 13. rada šťastná.
0: Přesně tak. Děkujeme. Kamile, děkujeme. Kamile Berkové. Díky moc. My se ponoříme do té následující hodiny, ve které nás čeká taky ranní host na telefonu. Teď je 8.

0: Václav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a Dělání na Blaníku a teď už ten slibovaný host na telefonu.
1: No a dneska po ránu mám na telefonu ženu, kterou jsem dlouho neslyšel a hlavně taky dlouho neviděl. Markétu Plecháčovou. Markéto, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, dobrý ráno.
1: Někteří z vás budete Markétu znát ještě pod jménem Jakšlová, takhle si vystupovala ještě v době Verony, že jo?
2: Ano, ano, za Svobodná.
1: No ale hlavně Markéta je tou ženou, která naspívala znělky Rádia Blaník, džingly. Kdykoliv se ozve něco zpívaného, tak to je právě Markéta. A já jsem tě strašně dlouho neviděl, takže jsem rád, že tě teď alespoň slyším. Jak se máš, co děláš?
2: Je, to seš moc hodný, že voláš. No, mám se krásně. Džingly samozřejmě, když slyším Rádio Blaník, tak vždycky si vzpomenu na natáčení, bylo to bezvadný.
1: bylo.
2: Jsem ráda, že do dneška zní éterem, je to bezvadný to slyšet. Jako vždycky mi to udělá takovou radost, zahřeje mě to na srdíčku. A takže na to ráda vzpomínám. A prosím tě, no já jsem, jak se mám, no já jsem posledních 9 let doma s dětičkama, takže mám takový povolání multi, takže jsem jako máma, uklízečka, terapeutka, soudce, taxikář. Takže je to velmi nabitý program, ale nestěžuju si, je to občas samozřejmě náročný, máme 3 malý děcka, 10, 7, 4, takže je to pořád jako dost péče, ale bezva, je to taková jiná životní etapa, než když to byl ten show business a zase kočování všude možně a zpívání, tak je to něco jiného, ale je to taky docela makačka.
1: No, já mám ještě v živé paměti, jak jsme spolu jeli tehdy do toho Berlína. Ty si čekala to první
2: ano.
1: Dítě, mám tušení, že jo? Bylo první, že jo, tehdy?
2: No, možná první nebo druhý, člověče, já už si to ani nepamatuju.
1: No nicméně, byla si v pokročilém stádiu těhotenství.
2: No to už jsem byla,
1: ano. Stejně
2: si
1: to zvládla úplně na jedničku, krásně si to tam naspívala. Od té doby to používáme.
2: To je super.
1: Zpíváš vůbec ještě? Co děláš?
2: Hele, nespívám. Pokud zpívám, tak maximálně s dětma. A ty mě většinou překřičej, nebo mi řeknou, ať nespívám a jdou dělat něco jiného. Ty jako vůbec, ty na to nějak nereagujou. Teda pravda, prostřední dcera, ta jako ta ráda poslouchá některé moje písničky a jako protože jí baví taky zpívat, tak se do toho jako tak vžívá, říká, že bude teda taky zpěvačka, tak uvidíme.
1: Pouštíš dětem občas své nahrávky z dob třeba Verony?
2: No hele, nepouštím, ale oni si to našli nějak sami. Já jsem jim to ani jako od dětství neříkala, že zpívám. A vlastně třeba některé starší moje dvě dcery se to dozvěděli až ve školkách, že zpívám. Ten Maxík, ten první syn, vlastně ten se mnou byl na několika vystoupeních jako malej, ale moc toho tenkrát ještě rozum neměl. Takže tomu to připomněli zase potom taky ve školce nebo ve škole. No a popravdě já jsem teďka nějaký písničky, jsem se právě koukala, co jim pustím a říkám, ježiš, to už se ani nepamatuju, co to vlastně je za písničku, že už je to docela dávno.
1: Tak my ti asi necháme teda naspívat nějaké veselé znělky Blaníku znova.
2: No, tak až budete potřebovat, to víš, že jo. Uděláme zase výlet.
1: Uděláme zase výlet.

0: Let. Prosím tě, ptám se každého na konci tohoto rozhovoru, nějaká ano. dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila, a může to být sebemenší prkotina, prostě něco, dobrá co ti zpráva. Udělalo radost.
1: Hele, občas mi děti řeknou, že jsem super máma, tak to mi udělá tak jako radost, to ale chápu. To asi si nechtěla slyšet.
0: Ale jo, může být.
1: Hele, nedávno dobrá zpráva byla, že nám konečně na stavbě řekli, že se začne pokládat podlaha, protože my netrpělivě čekáme na nový byt, který se rekonstruuje hodně dlouho a už se jako hrozně těšíme na větší prostor. A říkali jsme si, že až se začne pokládat podlaha, že to znamená, že už se to blíží. Takže když mi to teďka na stavbě řekli, že už se bude pokládat podlaha, tak to byla jako hodně super zpráva, takže už jsem se viděla v tom novém větším bytečku, v tom našem novém hnízdě, kam už se jako hodně těšíme. No.
0: Nejsou lidi na podlahy, ale teď už to přijde konečně.
1: Ne, ona ta rekonstrukce trošku trvala a myslím. Tak a trošku jsme hledali, takže to celý trošku trvalo, ale je tam světlo na konci tunelu, takže dobrý.
0: Tak držím palce, ať to všechno dobře dopadne a strašně rád jsem si s tebou popovídal.
1: Děkuju.
0: Měj se krásně.
1: Já taky, tak
0: ahoj.
1: Všem posluchačům čum přeju, ať se mají krásně a ty taky samozřejmě.
0: Děkuju, pa pa pa.
1: Tak ahoj.
2: Ranní host Rádia Blaník.
3: No a kromě našich džinglů, tak tuhle tu písničku tehdy Markéta s Veronou taky naspívala.

0: Verona, hey boy, dnešním ranním hostem na telefonu byla Markéta Plecháčová v době, kdy vznikla tahle písnička ještě jak šlova.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A teď jste ještě slyšeli navíc zaspívat to Rádio Blaník. No, pojďme se podívat na počasí na dnešek. Já když se dívám do těch historických pramenů, tak 26,1 stupně Celsia, to je rekord pro dnešní den, pro 6. říjen z roku 1942. A minus 1,3, to je další rekord z roku 1912. Jak to bude dneska?
2: Dnes pravděpodobně žádný rekord nepadne. To počasí bude sice příjemné, ale řekla bych takové průměrné pro ten začátek října. Čekají nás teploty 18 až 23 stupňů, na horách okolo 16. A teď už se postupně začínají ty ranní mlhy rozpouštět, takže už teď za okny svítí sluníčko, máme jasno nebo skoro jasno a to vydrží skoro po celý den. Večer bude v jihozápadní polovině Čech opět oblačnosti přibývat a foukat bude slabý vítr.
0: Pořád je tady s námi ještě baví léto, tak si ho pojďme užít. Je v tahu a Petr Kocval teď na Blaníku, půl minuty před 8:45.

0: Martin.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blanky.

0: To byla holka z plakátu a slza, která s námi letos opět objela. No, docela dost letních koncertů v Laníku. Kdo si ráno nedokáže představit život bez kávy, tak má dneska docela příjemný důvod si ten svůj šálek vychutnat o to víc, protože se zjistilo, že káva může souviset s nižším rizikem úzkosti a deprese. A podle jedné rozsáhlé studie lidé, kteří se dávají zhruba 2 až 3 šálky kávy denně, měli nejnižší pravděpodobnost, že se u nich tohleto psychické nebo tyhlety psychické potíže rozvinou. Výzkumníci sledovali údaje od více než 460 tisíc lidí, takže myslím si, že ten vzorek byl poměrně velký a sledování trvalo v průměru přes 13 let, takže taky poměrně dlouho. Takže my se tady s Adel propíjíme k dobré náladě. Doufáme, že ji šíříme i mezi vás a za chvíli nás čekají krátké zprávy. Teď je 8.21. Radio Blaník.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
13: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
14: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
15: Pozor, pozor! Auto už 5x v Praze!
16: Ano, přesně tak. Auto už 5x v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
15: Auto 5x v Praze. Blíž než kdy dřív.
16: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
19: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
21: Blaník za volantem.
22: Silný provoz a dlouhé kolony jsou dnes před Prahou, jednak na dálnici D11, kde na prvním kilometru u nájezdu na Pražský okruh policie vyšetřuje nehodu osobního auta s nákladním. Kolona se táhne asi 40 minut už od 12. kilometru. Asi půl hodinku navíc pak potřebujete na příjezdu do Prahy po D5. Popojíždět v koloně budete od 8. kilometru. A pozor, dejte vy, kdo jedete mezi Pískem a Putimí. Máme tu hlášenou nehodu osobního auta, policie řídí provoz kyvadlově, tolik dopravní servis a na řadě jsou krátké zprávy.
23: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
21: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
24: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. V Šumperku hořela od časného rána ubytovna. Hasiči z místa evakuovali 14 lidí, ošetřit je museli záchranáři. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety a škoda je předběžně odhadnuta na víc než milion korun. Obyvatelé některých menších měst na Plzeňsku čekají referenda. Ta budou součástí komunálních a senátních voleb. Plebiscity proběhnou v Kralovicích, Kožlanech a Měčíně. Lunchkrun na Orlickou Ústecku dokončuje sportovní halu s trojrozměrnou dřevěnou fasádou. Stavba za 93 milionů bude hotová do začátku listopadu a veřejnosti otevřou v lednu příštího roku. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení rušící výjimku pro používání daňově osvobozené nafty. Podle agentury Reuters si nově bude moci koupit kdokoli. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
25: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: No a další půl hodina ranního vysílání před námi. Mimochodem pro vás budeme mít i malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku. Teď nás čeká ale Hanka Zagorová a já nemám strach. A pokud znáte nějakého Hanuše, tak mu popřejte i za nás všechno nejlepší. Mají dneska svátek. Za minutu bude půl deváté.

0: Já nemám strach a Hanka Zagorová na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Nemějte strach ze šedých vlasů, zejména když máte doma balíček karet anebo šachovnici, protože je možná nejvyšší čas je oprášit, nemusíte být ani žádný šachový velmistr, protože se ukázalo, že kdo hraje šachy, kde se tohle bere, to by mě zajímalo, kdo hraje šachy a karty, tak ten má na stáří vystaráno. Jak to s tím je?
3: Skočtí věci z Edinburgu totiž sledovali přes 1000 lidí, narozených v roce 1936. Ve škole jim v 11 letech udělali test myšlení. V 17 je otestovali znovu a pak je pozorovali skoro do 80 let. Ptali si jich, jak často hrají karty, šachy, bingo nebo luští křížovky a ukázalo se, že ti, kdo hráli častěji, si udrželi paměť i bystrost lépe a ubývala jim pomalej. Dokonce i ti, kdo s hraním začali až po 70, si polepšili, takže nikdy není pozdě.
0: No a navíc u karet a šachu je jeden příjemný bonus, většinou u nich nesedíte sami, povídáte si, smějete se, možná se i trošku pohádáte, ale tohle všechno je sociální kontakt a ten vás vždycky bude posouvat, co?
3: Je to tak?
0: Jdeme hrát šachy.
3: Jdeme na to.
0: Jdeme hrát hrachy. Jdeme na to. Olympika, jasná zpráva teď na Blaníku, 3 minuty po půl deváté.

0: The Ketchup Song a Last Ketchup a dál už se tady začala vrtět do rytmu. Aby se připravila na to, že nám řekne, že dneska bude krásně, bude svítit sluníčko a teplota bude přes 20 stupňů. Řekl jsem to dobře?
1: No máš naprostou pravdu, Peťo. Konkrétně ty maxima můžou být tedy od 18 do 23, na horách pak bude okolo 16 a opravdu dnes nás čeká krásný den, bude jasno, maximálně skoro jasno. Večer v jeho západní polovině Čech může oblačnosti opět přibývat, ale jinak nás čeká sluníčko.
0: On už i výhled z okna teď vypadá o mnoho pozitivněji, než když jsme sem ráno přišli, protože to tam byla mlha, že nebylo vidět na krok.
1: To rozhodně.
0: Tak teď už nám tam svítí i sluníčko, ještě by ta teplota se mohla zhoupnout trošku výš. No, my jsme se zhoupli v čase, protože už se nám blíží pomalinku 9. hodina, to znamená, že za pár minut tady bude i tajemný rok a za chvilku pro vás budu mít jednu malou nápovědu. Jo a zítra vás čekají opět Pepovi parťáci.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Tak už máme úterý a to znamená, že zítra přivítám dalšího parťáka. A víte, s kým jsem se dohodnul? No, on vám to řekne sám. Kdo pak to bude?
4: Čaute, moje jméno Igor Týmko, som z kapely Nonim a vy počúvate Rádio Bání.
3: To bude paráda, tak zítra ve 4 tady na Blaníku s Igorem.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
19: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
20: Promění.
19: A v novou sukínku?
20: Promění.
19: A v paraplíčko?
20: Promění.
19: I na obal pro pastelky?
20: I v obal.
19: A v baťůžek?
20: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
18: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
19: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
20: Běž už.
18: Více na cestaodpadu.cz.

0: se ti zdá? A Meky Žbírka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A to už je ta znělka, kterou s Blaníkou uslyšíte v té příští hodině, kdy se ponoříme opět do minulosti. A tentokrát budeme pátrat po roce, ve kterém jste poprvé mohli slyšet tuhle znělku. Říkám, jestli jsem nenapověděl až moc. Tak více si řekneme po deváté. Teď ještě Michal Hrůza a Zakázané uvolnění.

0: Zakázané uvolnění a Michal Hrůza v Dobrém ránu na Blaníku, které je právě teď u svého konce. Ale za chvíli, jak jsem říkal, se ponoříme do historie, protože nás čeká hledání tajemného roku a pomáhat vám budou i písničky, které vyšly právě v tajemném roce. Třeba tahle. Pošetáš mi, co tě láká, a to je proč mě láká. Nebo tahle. První noc v novém bytě. První noc v novém bytě. A nebo tahle. A více podíváte i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
5: Pila Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny, top tebe z dřiny. PilaSmrčiny.cz.
6: Počasí. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Úterní počasí může připomínat už konec léta. Po ránu mlhy, odpoledne bude převládat jasno nebo skoro jasno a teploty odpoledne v maximech se dostanou na 23 stupňů. Tolik o počasí a pojďme na silnice.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Blaník za volantem.
11: Na Pražském okruhu na exitu 60 směrem dál do Štěrbohol na nájezdu z dálnice D11 se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním. Kolona se táhne ale už z D11 od 12. kilometru a ztratíte v ní asi 3/4 hodiny. Silný provoz je před Prahou také na D5C. Tady se v koloně pojíždí od 8. kilometru asi 40 minut. Navíc na 2. kilometru se v koloně naboural kamion. A na dálnici D10 na příjezdu do Prahy počítejte s 20 minutami navíc. Popojíždět budete od 10. kilometru. Tolik dopravní servis. Teď jsou na řadě zprávy s Monikou.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Česko čeká změna veřejného zdravotního pojištění. Silničáři řeší obchvat Kladna. Ve Francii pokračují studentské protesty.
15: Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Připravovaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. To potvrzuje taky mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
16: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeninzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
15: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Ředitelství silnic a dálnic chce příští rok požádat o stavební povolení pro obchvat Kladna. Práce by mohly začít v první polovině roku 2029. Letos v létě na budoucí trase obchvatu skončil podrobný geotechnický průzkum, na který by měl navázat archeologický výzkum a pyrotechnický průzkum. Probíhají také výkupy pozemků pro trvalé zábory. Studenti otřásají Francií, jejich násilné protesty a střety policií se vymkly kontrole už o víkendu. Zadržených je 6 000 lidí a mezi zraněnými je na 600 policistů. Škody dosahují desítek milionů eur. Kvůli protestům zůstane zavřeno na 500 francouzských škol. Dnešní akce pak můžou ukázat, kam až se situace může vyvinout. Studentům vadí současný stav francouzského školství. Čeští fotbalisté dnes zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve čtvrtém zápase narazí ve Wembley na Anglii. Španělský trenér Santidenia věří, že český tým bude pokračovat v postupném zlepšování výkonu. Chybět bude kvůli trestu kapitán Ladislav Krejčí. Utkání začíná ve 20:45. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
8: Tajemný rok a Petr Slíva
13: na Rádiu Blaník.
0: Otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Máme pro vás připravena telefonní čísla 600 318 118, to je to, které kontroluje Adel, a čeká na vaše SMSky a čekám na vaše telefonáty u čísla 800 109 109. Můžete psát i na Facebook do komentářů. No prostě společnými silami se pokusíme zase odhalit tajemný rok, a to podle písniček a slovních nápověd. Ta první tady bude už za chvilku. Tak hodně štěstí, tajemný rok právě začíná.

0: Good Things a Nelly Furtado, písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před chvílí Čmelák od Divokýho byla. První dvě hudební nápovědy máme za sebou, za chvíli první slovní a tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pepa z Plzně. Já bych si tipnul rok 2006, mám ho spojený s tím, že jsem skončil s prací na kamionce a začal jsem pracovat v kanceláři.
0: A kancelář lepší?
3: Lepší. Účastním po parkovištích po Evropě.
0: Tak jo, díky moc. Mějte se pěkně, naschledanou. Jdeme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Naděja z Mělníku, krásné ráno Blaníčku, myslím si, že je to rok 2006 podle nápovědy Stardance, přeji vám krásný sluníčkový den.
0: Díky.
4: Potom přidám tip od Mileny z Loun, ta podle Čmeláka poznala rok 2006.
0: Díky.
4: A potom nám napsal Tom z Plzně, zdravím Blaníček, úžasné rádio, dnes je to rok 2006, to je rok, kdy jsem končil základní školu, začínal na střední a také se konalo to nejlepší mistrovství světa ve fotbale.
0: Výborně, děkujeme. No, pojďme teda na tu první slovní nápovědu. Já jsem vám před devátou pouštěl znělku jednoho televizního pořadu, tak teď se dozvíte teda na 100%, z jakého televizního pořadu to je, protože mnozí z vás to určitě poznali. V Tajemném roce se poprvé na televizních obrazovkách objevil pořad, ke kterému vznikla tahle znělka a taky tahle upoutávka.
5: Stardance. Co je Stardance?
6: Krásná hudba, hladné pohyby, třpitivé kostýmy.
5: Ale také propocená trička, vymknuté kotníky a nervy na pochodu.
6: 8 celebrit a 8 profesionálů vytvořilo taneční dvojce.
5: A po 8 večerů budou soutěžit o vaši přízeň.
0: Ano, poprvé se na televizních obrazovkách objevila Stardance.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, milí televizní diváci. Začíná historicky první velká taneční show v České republice. Začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Pokud jde o nás dva, já bych řekl, že my máme nejhorší za sebou. Co myslíte, Terezo?
8: Myslím, že zcela určitě.
7: A dobrá zpráva pro vás, milí diváci, vy už máte taky nejhorší za sebou.
0: První epizodu tehdy vidělo o něco méně než 2 miliony diváků a ten poslední díl už to bylo hodně přes 2 miliony diváků a tu první Stardance tehdy vyhráli herec a zpěvák Roman Vojtek a Kristýna Coufalová. Tak to je ta první slovní nápověda a teď je to na vás, ve kterém roce se nacházíme.
9: Našli jste rok vašeho života?
10: Volejte 800 109 109.
9: Pište na 603 118 118.

0: I tohle byla pecka z tajemného roku. Bob Sinclair, Ward, hold on.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A před chvílí jsme si v té první slovní nápovědě připomněli první ročník Stardance, pořad, který se objevil poprvé na televizních obrazovkách a od té doby se objevuje pravidelně. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Renata u telefonu.
0: Tak je to vaše.
2: Já si myslím, že to je opravdu rok 2006, aha, protože Stardance má letos 20 let, takže by to tak odpovídalo.
3: Máte pocit,
2: no dobře. Miluju.
0: Jo, tančíte?
2: A velice, velice ráda. A vlastně to Stardance, tak si myslím, že, já to řeknu ošklivě, dohnalo spoustu lidí do tanečních pro dospělé a tak.
0: Ano.
2: Protože ten tanec je úžasný. Kláním se před herci i před ty, kteří tohle jako dokáží, protože tam jdou a třeba tančit tolik neumí, ale to, co tam pak předvádí, tak to pochodu.
0: Já se klaním dvojnásob, protože já jsem schopný pošlapat si své vlastní nohy svýma vlastníma nohama. Kam jedete?
2: Jo. Kam jedu? Teď jedu do Rokycan.
0: Tak šťastnou cestu. Časnou cestu, naslyšenou.
2: Děkuju moc, naslyšenou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Máme tady tip na rok 2007, ten nám poslala Hanka a napsala k tomu, za mě to tedy nebyl moc dobrý rok.
0: Děkujeme, ale děkujeme za SMSku.
4: Potom přidám Davida z Poličky, ten typuje rok 2006 a napsal k tomu, pro mě to byl takový běžný den v současném zaměstnání.
0: Díky, díky.
4: Ale máme tady třeba i tip od Evy z Prahy, ta typuje rok 2005 a napsala, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Děkujeme, gratulujeme takhle zpětně. A co vy, jaký rok typujete? Hoďte nám to buďto do SMSky a napište na 600 318 118, nebo rovnou zavolejte a popovídáme si o tom. Volejte na 800 109 109 anebo můžete využít i komentáře na našem Facebooku. Tady je další písnička z tajemného roku. Měl jsi mě vůbec rád a Eva Farna.

0: Měl jsi mě vůbec rád a Eva Farna?
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Adel si teď užila ten moment, kdy mohla zakřičet taky šok s Evou Farnou. A poprvé tohle Eva Farna křičela v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, tady Marek.
0: Ahoj, Marku, je to tvé?
3: Tak je to 2006 podle toho Stardance a podle písniček.
0: No dobře, a nějaká tvoje osobní vzpomínka na ten rok?
3: Tak pamatuju si mimo jiný i tuhle písničku, co teď hraje, ta se tenkrát hrála úplně všude a tenkrát jsem byl poprvé v Řecku.
0: No výborně, děkuju, Marku, krásný den, naslyšenou.
3: Tobě taky a pozdravuj Adélku, ahoj.
0: Ano, ahoj. Adélka, děkuje a tady jsou další SMSky.
4: Ahoj Petře a Adélko, v tajemném roce mi bylo 10 let, je to rok 2006 a za hasiči jsem vyhrála druhé místo na soutěži. A to nám napsal posluchač z Jablonce nad Nisou.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám Jitku z Malšic, ta typuje rok 2006 podle Stardance a napsala na tuto soutěž se vždy moc rádi podíváme.
0: Díky, díky.
4: A potom přidám tip na rok 2007 a ten typuje Denisa.
0: Děkujeme Deniso a jaký tip máte vy? Zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Brestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou, toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na Horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
11: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
12: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října.
11: Výstaviště Lysá nad Labem.
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
14: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
14: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
14: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
16: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Dotace z Fatre jsou zpět.
19: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
18: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
19: Ti, co sousedům staví novostavbu.
18: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
20: Haló, haló, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
21: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
22: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
21: Těšíme se na vás.
23: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
24: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
23: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: písnička, která nás taky hodila do tajemného roku. To byla Beyoncé.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: V tajemném roce na Blaníku, ale ten tajemný rok už jsme si připomněli i jinými písničkami z těch českých, připomenu Čmeláka od Divokýho Billa. Měli jsme tady duet Jaromíra Nohavici a Jany Kiršner, První noc v novém bytě. Byla tady i Eva Farna a Měl jsi mě vůbec rád a připomněli jsme si i první ročník Stardance a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Václav Nedělka.
0: Tak Vašku, typuju, je to vaše.
3: Typuju rok 2006.
0: Ano.
3: Jenom typuju. Díky Stardance, protože přišel za náma jedno naše ze českých dětí, syn Kamil a po a mami, já bych chtěl tancovat. A tak jsme ho vzali za panem Zesmiku, panem doktorem Okříšem, na zvoštivění. A když tam hodinu a půl chodil tam a zpátky, tak říká, mami, já bych chtěl, a vytancoval se do mezinárodní třídy ve standardu a v latině.
0: Neskutečné. Gratulujeme. A to všechno na základě Stardance?
3: Na základě Stardance, tohle to všechno.
0: Skvěle, gratulujeme, pozdravujte ho.
3: Vyřídíme, dneska už netancuje, už má tři děti, ale tenkrát to bylo velmi zajímavý období.
0: Moc děkujeme za tuhle vzpomínku, je skvělá. Díky moc, Vašku, naslyšenou. A tady jsou vaše SMSky.
4: Napsala nám třeba Jitka z Lukavice. Krásný den přeji všem Blaníčkům, typuji rok 2006 podle Evy Farné a jejich božích písniček. Jinak v tom roce jsem si začala dopisovat se svým nynějším manželem, byly to krásné roky.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám Katku z Olomouce, měl by to být rok 2006, v tomto roce se mi narodil syn Daniel.
0: Díky.
4: A potom přidám tip na rok 2005, ten nám poslala Katka z Brna a napsala k tomu, ten rok jsem šla na mateřskou dovolenou.
0: Děkujeme, Katko. A tady je další slovní nápověda. Udělám tomu trošku atmosféru. Fanoušci knih Dana Browna se v tajemném roce chystali do kin na filmovou adaptaci jeho nejslavnější knížky. Hlavní roli profesor Langdona si zahrál Tom Hanks, kterému sekundovala Amélie z Montmartru, francouzská herečka Audrey Tautou, a jde samozřejmě o šifru mistra Leonarda.
5: Professor Langdon, you're in grave danger.
6: Sir Lee Teabing.
7: Robert! A dramatic late night arrival. What can an old cripple do for you?
6: I'm into something here that I cannot understand.
7: We are in the middle of a war, one that's been going on forever. Protect the secret so powerful.
0: Filmová adaptace knížky Dana Browna Šifra mistra Leonarda má premiéru v tajemném roce a to je další nápověda. A teď vy, 800 109 109, volací číslo 603 118 118, psací a tady je další písnička z tajemného roku.
8: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který

0: I don't feel like dancing, americká skupina Caesar Sisters, velká pecka v tajemném roce to byla.
1: Tajemný rok.
0: Velká pecka byl taky první ročník Stardance, který jsme si připomněli v první nápovědě, a velká pecka byl taky film Šifra mistra Leonarda, což byla adaptace knížky Dana Browna, která přišla do kin 18. května tajemného roku, byla světová premiéra. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Radek Gůla z Blatna u Loun.
0: Je to vaše, Radku? Jaký máte tip?
2: Já myslím 2006.
0: A co jste takhle dělal v roce 2006?
2: No to jsem chodil do práce.
0: A teď chodíte taky do práce, abych typoval, co?
2: Já jsem už v důchodu.
0: Jo, vy jste v důchodu, ale není to znát podle hlasu. Tak moc vám děkuju za tip. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Taky naschledanou.
0: A tady jsou SMSky.
3: Krásný den na rádiu Blaník. Myslím si, že všechny nápovědy dnes směřují k roku 2006. To nám napsal Karel z Černovic.
0: A my Karlovi děkujeme.
3: Potom přidáme tip další na rok 2006. Ten nám poslala Pavlína, takže letos byl to rok 2006. Byla jsem na mateřské dovolené s dcerou Káťou, takže letos slaví 20. narozeniny.
0: Díky, díky.
3: A potom přidám tip na rok 2005. Ten nám tady tipuje Marcela a ta se ten rok vdávala.
0: Díky, Marcelo, a poslední nápověda je připravená. V tajemném roce jsme se ze zpráv dozvěděli mimo jiné tohle.
4: Nejkrásnější ženou světa se stala 18-letá Češka. Tatiana Kuchařová zvítězila v soutěži krásy Miss World.
0: Miss World a Tatiana Kuchařová 30. září tajemného roku se dostalo. A to je poslední nápověda.
1: Tajemný rok na rádiu Blaník. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
6: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
8: Laminátovou.
7: A voděodolnou.
8: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
7: Přesně.
8: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Šéfe, došel matroš!
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
14: Chceš válku? Tak tady máš válku.
13: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
15: Všude kolem jsou žraloci.
13: Předplaty si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
16: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
17: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
16: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
18: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
19: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg.
20: Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
22: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
23: Já jsem nevinnej.
24: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
22: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
25: Bacha, Benka.
22: Z vězeňského prostředí.
26: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
22: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
27: Pohodové České rádio.
28: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník. No!

0: Tak to byli Raci v práci a kabáti.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A Raci v práci zazněli, protože jsou taky z tajemného roku, ať už teď posloucháte v práci nebo kdekoliv jinde, za chvíli to rozlouskneme a poslechneme si, v jakém roce jsme se to dneska ocitli, ale ještě jsou tady ty vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Péťo, tady Markéta Liberec.
0: Dobrý den, Markéto, jaký máte tip?
3: Mám ten tip, 20 let před je Stardance, takže 2006 a ještě jsem pracovala, no, já jsem šla do důchodu až 2018.
0: Tak Markéto, moc děkuju, krásný den do Liberce, naslyšenou.
3: Ano, děkuju a pozdravuju Adélku.
0: Děkuje, naschledanou.
3: Ahoj.
0: A tady jsou poslední SMSky.
4: Zdravím do Blaničku, já si myslím, že jde o rok 2007, což je rok, kdy jsem se vdávala, to nám napsala Petra.
0: Píšu, děkujeme.
4: Potom přidám tip od další dámy, konkrétně od Oliny, ta tipuje rok 2006 a napsala k tomu vzpomínku, to je rok, kdy jsem byla poprvé u moře.
0: Díky.
4: No a Stardance napověděl Jitce z Vyškova, ta tipuje rok 2006 a napsala, sledovala jsem všechny série, už se těším na tu letošní, byla jsem doma na mateřské se synem Kubíkem a v tomto roce se nám narodil druhý syn.
0: Tak, ta letošní začíná už za pár dní. Děkujeme za tip. První Stardance, taky šifra mistra Leonarda, filmová adaptace slavné knížky Dana Browna, má premiéru v tajemném roce a taky jsme si připomněli, že Taťána Kuchářová se jako první Češka stala Miss World. To byly nápovědy a teď ten rok. Dneska jsme hledali rok
1: 2006.
0: Je to tak.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tajemný rok u konce, těšíme se na vás zase zítra ráno v 6 v dobrém ránu na Blaníku. S Adélkou se loučíme, za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Užijte si to a zůstaňte s Blaníkem. A ještě jedna vzpomínka na rok 2006. Pink a Who Knew.

0: Těžko si představit méně růžovou zpěvačku a přesto si říká Pink na Blaníku. Asi budeme hrát hlavně hezky česky žentour. Helenka Vondráčková zaspívá. Ty se ptáš, co já? Se vždycky ptám, co vy, protože vás mám rád, Helenko. Tak, Petr Kolář, Jednou nebe zavolá. Jednou nebe zavolá, díky vám, taky našich zvíří těm. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnešní odpoledne bude slunečné, hodit se tedy opět budou sluneční brýle. A navíc to bude na tričko, naměříme od 20 do 23 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
4: Prodej a servis Pil Štýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Silný provoz je aktuálně na příjezdu do hlavního města. Zdržíte se jednak na D1, kde na 16,5 kilometru se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobních aut. Jezdí se pravým a odstavným pruhem. Problémy jsou ale před Prahou také na dálnici D7. Na 3. kilometru hned za sjezdem na Kněževes se vyšetřuje nehoda nákladního auta s dodávkou a další kolona je na dálnici D5. Už od rána se popojíždí od 8. kilometru víc než půl hodinky. Na vině je právě silný provoz a nehoda na 2. kilometru. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Drážní úřad chce zlepšit železniční přejezdy. Pardubice chtějí zapojit do činnosti i odsouzené. Fotbalová 21 nastoupí proti Portugalsku. Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká železnice je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet těžkých nehod klesl o 38%, stále ale zůstává jedno problematické místo, a to železniční přejezdy. K ním víc dodá za Drážní úřad Pavlína Straková.
7: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
6: Problémem zůstávají také vlaky, které projedou návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 177 případech, podobně jako o rok dřív. Odsouzení se budou v Pardubicích podílet na údržbě zeleně anebo třeba na úklidu. Umožní to plánované memorandum mezi městem a vězeňskou službou. Konkrétní aktivity budou domlouvat podle aktuálních potřeb a možností. Náklady si každá strana ponese sama. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s europoslanci o blížícím se summitu Unie. Tématy dnešní diskuze s europoslanci budou hospodářská konkurenceschopnost Evropské unie, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 anebo další podpora bránící se Ukrajiny. Fotbalová 21 zakončí s jistotou baráže skupinu o postup na evropský šampionát v Portugalsku. Utkání začne v 6:30 večer. Domácí už si zajistili první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý.
5: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Tak, už bude 10 hodin za 5 vteřin. Tak krásné dopoledne, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolegyně Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká. A podíváme se také na jednu hru, kterou máte všichni rádi. Jmenuje se Víc nebo míň a opět pro vás budu mít voucher na kafíčko. Tak poslouchejte pozorně, já vám za chvilku řeknu heslo. Teď si dáme žentour a proklínám. Na volnách Rádia Blaník. Hezké dopoledne.

0: Posloucháte Rádio Blaník.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaník.
0: A Enrique Iglesias se střídá na Blaníku Samira, která si připravila další zajímavé téma. Samčo, my posloucháme.
3: Někdo vedle vás kýchne a vy automaticky řeknete na zdraví. Dnes je to obyčejná slušnost, jenže naši předkové mohli mít ke kýchání podstatně méně pohodový vztah. Jedno z tradičních vysvětlení souvisí totiž s morem. Kýchání bylo v minulosti vnímáno jako zlověstný příznak plicního moru, který se na rozdíl od toho známějšího dýmějového moru šířil kapénkami a napadal plíce. A lidé samozřejmě tehdy netušili nic o této bakterii ani o tom, jak se přesně nemoc přenáší. Mělo to být vlastně přání, aby člověk neonemocněl nebo se uzdravil. A ještě lépe je to vidět na starší odpovědi pozdrav Pán Bůh. Slovo pozdrav tady neznamená ahoj, ale uzdrav, tedy něco jako kéště Bůh uzdraví. Podobné reakce na kýchnutí najdeme v různých zemích. Angličané říkají bless you, tedy Bůh ti žehnej, a Němci Gesundheit. Jednoduše zdraví.
0: Samčo, moc krát děkujeme. Já mám dokonce takovou perličku. V jednom americkém státě je do dneška platný zákon, který se tedy nějak nevynucuje ani nepoužívá, ale policie tam má teoreticky právo, když kýchnete, tak vás na ulici zadržet. A je to právě pozůstatek toho dýmějového moru, o kterém mluvila Samča. Tak ještě jednou děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak a teď Petr Kolář jednou nebe zavolá, nebo jak on říká, to jsou ty moje proudy.
4: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou ne.

0: Vítě Vávra, dívka Gloria, tak co jdeme hrát?
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Přátelé, víc nebo míň, jak dobře víte, tak já vám rozdávám tento týden voucher na 3000 do kávuj.cz na webovou stránku. Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví, ta dělá výbornou kávu, jo, protože z Posázaví, všechno, co je z Posázaví, tak je skvělé, to dobře víte, kafe ještě snad víc. No a vy si to můžete takhle užít za 3000 na náš účet. Jak toho docílit, přátelé? Pošlete přihlašovací SMS-ku na číslo 600 318 118, napište celé své jméno, odkud jste, a potom heslo. Včera bylo heslo kafíčko, tak dneska dáme heslo cukříček, jo? Já vím, že někdo sladí, někdo nesladí, ale když jsme měli kafíčko, tak dneska je heslo cukříček, přátelé, těším se na vaše SMSky a mějte u sebe telefon, dvěma z vás zavolám, aby se za chvilku utkáte o ten voucher na web kávuj.cz za 3000 korun přímo tady v éteru Rádia Blaník. Já vám budu držet palce. Pavel Žalman Lohonka, kdyby tady byla taková panenka za chvilku, a taky Krištof, život je krásný.
1: I když ještě nesněží, tak už je nejlepší čas naplánovat zimní dovolenou. Dnes mám ve studiu odbornici na region Flachau ze Salzburska, paní Michaelu Dellerna. Michaelo, kdybyste měla Flachau představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
3: Na Flachau mám nejradši široké a přehledné svahy, na kterých se dobře cítí jak začátečníci, tak i zkušení lyžaři. Když chcete poznávat, můžete celý den projíždět propojené areály a lyžovat pořád někde jinde. Když hledáte něco sportovnějšího, vyražte do Cauchnze nebo do Absolut parku ve Flachau Winklu. A vůbec nemusíte zůstat jen u lyžování. Můžete třeba vyrazit na sáňky, na běžky, na ski Alpy, anebo na zimní procházku. A potom se můžete sejít s kamarády na horské chatě, kde si můžete dát něco dobrého, tradičního a pokračovat třeba na apresky s živou hudbou. Já objevuju Flachau teď jako maminka 4letého syna, který se tam naučil lyžovat. Do dneška si pamatuju, jak jsme společně na konci sezóny poprvé sjeli jednoduchou sjezdovku vedoucí lesem. Pro někoho je to možná obyčejný moment, ale pro mě to moment, zážitek, na který se nezapomíná.
1: Tolik Michaela Dellerna. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Flachau si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proktoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proktoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Chcete mít na stromečku české skleněné vánoční ozdoby? V podnikové prodejně vánočních ozdob ve Dvoře Králové si vyberete z nabídky koulí, zvonků, špicí a dalších tvarů za ceny přímo od výrobce.
11: V týdnu otevřeno od 8 do 16.30 a v sobotu od 9 do 12.
10: Vánoční ozdoby, tradiční český výrobce ve Dvoře Králové. www.vánocniozdoby.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví! Carglass vymění.
14: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
16: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
17: Komín musí

0: Ten pravej tah.
1: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: John Bon Joviho solovka na vlnách Rádia Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: To je ta klíčová otázka, přátelé, víc nebo míň. Připomínám, že dneska hrajeme stejně jako včera a jako budeme hrát zítra a do konce tohoto pracovního týdne o poukaz na 3000 korun na web kavuj.cz. Tam si můžete koupit úplně cokoliv, můžete to prozkoumat, tak jako se připravit, protože pokud budete vybráni do této hry, tak většinou ty otázky se týkají právě kavuj.cz, případně firmy Coffee Limit, která zatím vším stojí. Coffee Limit, to je česká pražírna Posázaví a my jí moc zdravíme a máme jí rádi. Tak a dneska to bude pánská jízda, na telefonu je pan Jiří, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jiří, vy máte kafe rád, že jo?
3: No, výborný.
0: Jo, už jste měl dneska kafe?
3: Už jsem měl ráno, ano, když stávám, vždycky si dám jedno, teď před obědem jedno a potom jedno před večeří, takže tři kousky denně.
0: Výborně, jo a tři, to jsem včera říkal, že to brání tomu, abyste byl buď dementní, anebo abyste měl úzkosti, takže obojí byste měli jako mít v suchu.
3: Mám to v suchu všechno.
0: A na telefonu je taky Dominik. Dominiku, dobrý den.
4: Dobrý den, hezký den všem posluchačům.
0: Dominiku, vy jste z Plzně, vy byste měl být spíš na pivo než na kafe.
4: Já jsem na obojí, ale to kafe přece jenom po ránu probudí více než pivo, že jo?
0: To je pravda, navíc ta souslednost je jasná, že jo? Večer pivo a potom ráno kafíčko.
4: Samozřejmě. A líp se řídí po kafe samozřejmě než po pivo, že jo?
0: To je jasný, to ježišmarja, to se vůbec nesmí. Tak jdeme na to. Pánové, dávejte pozor, Jiří, odpovídáte první, jo?
3: Ano.
0: Tak z kolika zemí světa dováží Coffee Limit kávu pro upražení v Posázaví?
3: Z kolika?
0: No.
3: Já bych řekl ze šesti.
0: Ze šesti. Dominiku, víc nebo míň?
4: Titul, že míň.
0: Míň, říkáte?
4: Ano, méně.
0: Jo. No tak Jirka si dá kafičko.
3: No, to je super.
0: No, to koukáte, co? Tak si představte, Dominiku, poslouchejte, jo. Představte si, že z 19 zemí světa.
4: No, tak to je velký číslo už.
0: To je co?
4: Tak já gratuluju moc k výhře. Děkuji.
0: No, vy jste teda skvělá parta. Dominiku, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
4: Budu moc rád, děkuji vám moc.
0: Tak jo, nemáte za co. Mějte se krásně, nashledanou.
4: Děkuji všem, hezký den, nashledanou.
0: No a Jirko, vám posílám ten voucher na 3000, jo?
3: Ano, tak děkuji moc.
0: Tak se mějte krásně, nashledanou.
3: Taky děkuji, naschle.
0: Tak takové to dneska bylo, přátelé, uvidíme, kdo bude hrát zítra. Buďte ve střehu, mohu zavolat každému, kdo se teda přihlásí a napíše správně heslo. Dneska to byl Cukříček, napsali jste to úplně všichni, tak vás chválím.
1: Víc nebo míň? 100 lidí, 100 chutí, nerozlišujeme, pražíme pro každého. Coffee Limit, poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
0: A za chvilku mistr Karel Gotta plnoletá na Blaníku.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
15: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
16: Právě teď v Planehu ušetříte z prémio dny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
20: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
21: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
20: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Famózní Michal Prokop a Framus 5, bitva o Karlův most na Blaníku. Jo, hrajeme vám hezky česky a budeme v tom pokračovat se Saharou a Bárou Basikovou. Zaspívá taky poslední kovboj Michal Tučný. A dáme si i písničku pro všechny kutily. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 11 dopoledne. Radio
1: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V našem kraji bude dnes odpoledne převládat slunečno a modrá obloha, má být jasno nebo skoro jasno a teploty v maximech se odpoledne dostanou na 20 až 23 stupňů. Tolik informace o počasí, teď se podíváme na silnice.
9: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Zhruba půl hodinky v koloně si postojíte na D1 před Prahou kvůli hromadné srážce 3 osobních aut na 16,5 kilometru. Se jezdí jen pravým a odstavným pruhem od 24. kilometru. Na D8 na 19. kilometru na příjezdu do Prahy se srazily 2 osobáky. I v tomto případě čekejte kolonu a zdržení. A další komplikace jsou na Příbramsku, a to mezi Dobříší a Hostomicemi. Tady policie zasahuje u nehody 2 osobních. Aut, jezdí se kyvadlově, takže s kolonou je třeba počítat v obou směrech. Tolik dopravní servis, já předávám slovo Monice, jsou tu další zprávy.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Ceny paliv v Česku příliš neklesly. Podzimní volby ovlivňují sociální sítě. Liberec i Plzeň nastoupí v lize mistrů. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Vláda zatím nezvažuje snížení daně z přidané hodnoty u pohonných hmot. Takový krok zavedlo sousední Polsko a paliva tam díky tomu výrazně zlevnila. Českou dřína snížilo spotřební daň a obnovilo cenové stropy. Ty pro dnešek počítají s maximální cenou pro naftu 48 korun a 38 haléřů, což je o 16 haléřů méně než včera. Cena benzínu zůstává stejná.
13: Volby 2026.
12: Už tento týden nás čekají komunální a senátní volby. Proto v těchto dnech vrcholí předvolební kampaně, ve které mají velkou roli sociální sítě. Politik může díky nim rychle reagovat na aktuální dění. Má to ale také svoje negativa, jak říká odborník na politický marketing Milan Hulínský.
14: Sociální sítě ale také umožňují ukazovat i pečlivě vybraný obraz a na to bychom si měli dávat pozor. Z krátkého videa se dozvíme, že politik stojí například u rozbité silnice. Už se z ní ale nemusíme dozvědět, co s ní skutečně udělal, kolik by oprava stála nebo zda ji vůbec může prosadit.
12: Podle Hulínského by si právě proto měli voliči zachovat kritické myšlení a klást otázky. Volební místnosti se poprvé otevřou v pátek ve 14 hodin. Letošní úroda jablek je ještě horší, než ovocnáři očekávali. V Česku se letos podle nejnovějších odhadů sklidí o 58% méně jablek než loni. Nejvíce na tom podepsali jarní mrazy a hlavně sucho. Ztráty jdou podle ovocnářské unie do stovek milionů korun. Dva české týmy a dva čeští soupeři. Hokejisté Liberce hostí v lize mistrů Frolundu, Plzeň pak jiný švédský tým Skellefteå. Zápas v Plzni začne v 17:30 a v Liberci o půl hodiny později. Zatímco liberečtí budou usilovat o udržení postupových pozic pro playoff, západočeši budou hájit vedení v soutěži. Mistrovské Pardubice můžou potvrdit postup zítra na ledě Bordeaux. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
7: Pepa Černý
11: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina už klepe na dveře, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. No a v této hodině se také podíváme na to, co pro vás chystáme zítra na Blaníku, potom o víkendu a taky se podíváme na fotbal, protože dnes se hrají další velké utkání naší reprezentace, a to konkrétně ve Wembley. Teď je tady Oceán a Ráchel. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Fancy Flames of Love, přátelé, je před námi další díl Zlatých českých ručiček s Petrem Slívou. Jdeme na ně. Péťo, máš slovo.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních Zlatých českých ručičkách si budu povídat s Kateřinou Pravdovou. Dobrý den, Kateřino.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: A my si budeme povídat o vaší značce Kačí dekor. Čtu to dobře?
4: Čtete to dobře, ano, Kačí dekor.
3: Takže Kačí dekor, jeho česká značka z Českých Budějovic, která se specializuje na designové dekorační stěrky, luxusní povrchové úpravy stěn a tvorbu strukturovaných obrazů. To říkám taky dobře?
4: Úplně správně.
3: Úplně správně. Jak jste k tomu přišla, že jste se začala věnovat zrovna tomuhle?
4: Tak od malečka jsem měla vztah jakoby k těm výtvarným věcem, že naše mě nestačily ořezávat pastelky a kupovat další papíry. A potom po základní škole, tak jsem nastoupila na střední výtvarnou školu, kde jsem to vlastně jako ještě víc podpořila, si myslím, ten můj talent. Pak teda samozřejmě zkusila jsem si nějaké zaměstnání a přímo jako těmhle stěnám, co mě dovedlo, tak to, že jsem začala dělat obchoďáka, že jsem prodávala vlastně tyhle materiály a můj šéf tak tenkrát chtěl, aby všichni z firmy, ať je to obchoďák, ať je to účetní, skladník nebo kdokoliv, tak aby s těma materiálama i uměli pracovat, takže jsem si prošla týdenním školením. Pak v rámci toho mýho zaměstnání tak jsem dělala i různý školení pro další řemeslníky, přednášky ve školách o těch materiálech. A i sama jsem se doma zkusila nějakou stěnu, jednu stěnu, druhou stěnu, pak u známých, u dalších známých a pak vlastně na mateřský tak se to překlopilo tak nějak, že jsem se rozhodla jít tou cestou podnikání a už jenom dělat ty krásné stěny.
3: Takže když se od vás takhle objednám stěny k sobě domů, tak přijedete vy v monterkách?
4: Přesně tak.
3: Fakt? Přímo vy to děláte?
4: Ano, ano.
3: Krásné vědět. No, co všechno mi nabídnete? Co můžete udělat s mým interiérem?
4: Tak jako spolupracuju hodně i s architektama, takže ten architekt, designer, tak vám může udělat komplet vizualizaci toho interiéru. Pak přicházím na řadu. Já mám různý katalogy s těma materiálama, vzorový desky. Vy si můžete vybrat, i kolikrát mě to baví jako nejvíc, když si vyberete něco z Pinterest, nějakou fotku, nějakou stěnu. Ani nevíte, jestli je to stěrka nebo fototapeta, nebo je to nějaký plech. A já musím potom vybrat ty materiály, ty odstíny nakombinovat, to nářadí, který na to použít, aby se to co nejvíc podobalo té představě, kterou ten koncový zákazník má.
3: Před jakou největší zkouškou jste dosud stála? Nebo výzvou?
4: Tak jako většinou to jsou ty větší akce, kdy se dělá více jak 100 metrů čtverečních třeba. To si už potom beru na pomoc i kolegu, s kterým jsme dost sehraný, takže mám v tomto případě i jako po kom šáhnout. Mm-hmm. Takže to jsou jako buď ty větší akce, a nebo takový ty věci jako napodobeniny různých plechů, nebo když někdo chce nějakou malbu do té stěrky, tak to mě baví, to mě naplňuje.
3: Kdybych si vás chtěl takhle pozvat domů, nebo třeba má někdo firmu, tak bych chtěl vyzdobit firmu, tak jakým způsobem to má udělat?
4: Tak na Instagramu, tak je kontakt na mě, telefonní číslo, e-mail, takže určitě nebát se mi zavolat.
3: A na sociálních sítích jste jako Kačí dekor?
4: Ano, ano.
3: S dvěma co? Kacci.
4: Dvěma co.
3: Tak já vám popřeju hodně štěstí, ať se vám daří. A mějte se krásně. Naslyšenou.
4: Děkuju. Vám taky. Mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Tak, Peťa je zase našel. Přátelé, Sahara Hedl, Bára Basiková, Tisíc men, právě teď na vlnách Rádia Blaník. Krásné dopoledne.

0: Meky. Meky Žbirka. Přátelé, my strávíme s Miroslavem Žbirkou celý nadcházející víkend. Už to pro vás připravujeme, budeme si hrát písničky, máme pro vás dokonce vstupenky i na symfonickou noc. No, bude to paráda. Ale to je až sobota a neděle. Teď je před námi středa.
1: Pepovi parťáci.
0: A středa, jak jistě víte, parťáka třeba. Tak koho pak tentokrát přivítám? Tušíte to? Jak bych vám tak napověděl? Já si myslím, že když řeknu, že je to náš slovenský kamarád, tak je to velká nápověda, ale možná nebude stačit. Má kapelu. Ta kapela je taková, řekněme, bezejmenná. Ale vy všichni znáte, přestože ona vlastně nemá jméno v tom, že má jméno, víte co, já vám to nebudu vysvětlovat, je to Igor.
2: Vždyť prokletí může být štěstí.
0: Bude to velké štěstí, zítra přijde Igorek, já se na něj strašně těším. S ním je vždycky sranda, navíc on je to chytrý člověk, takže to bude určitě i hluboké. Přátelé, laďte blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední, protože tady bude Igor Tymko. A za chvilku si na blaníku dáme Olympiky a zaspívá taky Michal Tučný Posledního kovboje.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
7: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
11: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
12: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
13: Pila Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny, topte bez dřiny. Pilasmrčiny.cz.
14: Pozor, pozor! auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
15: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
14: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
15: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
17: Dotace z Fatre jsou zpět.
18: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
17: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
18: Ti, co sousedům staví novostavbu.
17: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
19: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Taylor Swift na vlnách Rádia Blaní. A když slyšíte Zelená je tráva, tak víte, že půjde o kopanou, protože náš fotbalový nároďák dneska čeká další zápas Ligy národů. Všechny tři dosavadní zápasy naši prohráli, nutno ale dodat, že oni hrají s těmi nejlepšími týmy světa. Hele, Anglie, Španělsko, Chorvatsko, ty jen tak neporazíte prostě, no. Teď se navíc blízkla naděje, že by se do nároďáku mohl vrátit aktuálně nejlepší český fotbalista Patrik Šik.
1: Já jsem měl rozhovor s panem trenérem, takže tam jsem mu říkal svoje pohledy na věc, jak to cítím. Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl bych úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
0: Ale jo, tolik tedy čerstvý držitel ceny pro nejlepšího českého fotbalistu sezóny Patrik Šik. Já ještě dodám, že dneska čeká náš výběr zápas s Anglií ve Wembley a začíná se ve 8:45. Navíc pod trenérem Deniou ten výkon je sympatický, musím říct. Já jsem koukal na ten zápas se Španělskem a tam teda, kdyby platil ten gól na 2-2, no tak to nakonec mohlo být veselé, mohl být první bodík. Nakonec to dopadlo jinak, ale znáte to. Je to kulaté ten balón, může se stát cokoliv. Hoši dneska fandíme proti Anglii a teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Petr Novák, Přátelství na Ento.
2: Nejen dobrý holuby, ale i blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na Rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ne. Ne.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrart?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
13: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
14: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
19: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
20: Usnula?
21: Asi jo.
20: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
17: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
20: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
21: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
22: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
23: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
24: Viděl jsi to?
25: A co, jako?
24: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
25: No má bejt.
24: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
25: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
24: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
25: Radši dopij a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
26: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eco.com. Více na cestaodpadu.cz.

0: Co Čech, to Kutil, a taky muzikant samozřejmě. My si budeme hrát pouze jen hezky česky, v následující hodině zaspívá Dan Landa.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci.
0: Hana Zagorová.
2: Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu.
0: A ulicí se projdem s Honzou Kalouskem. Česká hodinka před námi, posloucháte Rádio Blaník. Teď bezprostředně před námi počasí, doprava, taky zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio
3: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
4: Více na e-shopu benezelenina.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
6: Tak ten bude na výpečky.
7: Nebo pěkně do udírny.
6: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
8: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
9: Zeman maso uzeniny.
8: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2G Lipov.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Rádio Blaník, počasí. Rádio
14: Blaník. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Odpoledne nám bude krásně svítit sluníčko a teploty zamíří k 22 stupňům. Zítra pak ráno a dopoledne počítejte s mlhami nebo velkou oblačností. Odpoledne přechodně polojasno a naměříme 18 až 21. Jdeme na silnice.
15: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
13: Blaník za volantem.
14: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Brna. Podrobnosti zná Marcela z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se vyšetřuje nehoda na 16,5 kilometru. Kolona od 24. kilometru a zdržení je 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s kolonou. Na 21. kilometru došlo k nehodě dvou aut. Blokují tam jeden jízdní pruh, zdržíte se 20 minut.
14: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
17: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Češi kvůli výdajům na bydlení omezují rozpočet. Část školní kuchyně v újezdu začne opět fungovat. Tenista Sinner předčasně ukončil sezónu. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Téměř půlka Čechů vydá na bydlení přes 30% čistých příjmů. Desetina lidí pak přes polovinu. Složitá situace se obzvlášť týká mladých ve věku 18 až 29 let. Domácnosti kvůli bydlení omezují rozpočty. Téměř čtvrtina se loni vzdala výdajů, jako jsou koníčky, dovolená nebo zábava. Vyplývá to z průzkumu společností Česká spořitelna a Evropa v datech.
11: Volby 2026.
19: Komunální volby se blíží, je proto dobré si připomenout, jak správně křížkovat, aby váš hlas platil. Vybírat můžete hned třemi způsoby. Ty nám detailně přiblíží mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
6: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
19: U senátních voleb je to jednodušší. Vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Školní kuchyň v budově Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je kde je epidemie salmonelózy, se vrací do provozu. Fungovat začne koncem týdne. Bude mít nového vedoucího a do školy nastoupila i nová sociální pedagožka. Ta se školní psycholožkou pomůže dětem s návratem do školy po prodělané nákaze. Pro italského tenistu Jannika Sinnera skončila sezóna. Světová jednička ji předčasně ukončila kvůli zranění pravého kolene. Zdravotní problémy Sinnera trápí od červencového triumfu ve Wimbledonu. Na sociálních sítích uvedl, že s ohledem na další kariéru dá přednost léčbě zánětu. Tolik zprávy a Pepo, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Eliško.
20: Pepa Černý
21: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady. Já vám přeju dobrou chuť, pokud už obědváte, tak si to užijte, my vám k tomu budeme rád, a to jen a pouze hezky česky v české hodince. Za malou chvilku se podíváme na dnešní narozeniny, taky výročí, a v této hodině dorazí i Iva Lecká, která jistě má nějaké nosné téma, zásadní, ostatní jako jakýkoliv jiný den. Teď je tady Arakain ještě s Alešem Brichtou, Slečna závist. Tak krásné poledne s Blaníkem.

0: Dan Landa a Šance na vlnách Blaníku. 12:10 bude. To znamená, že je čas na naší klasickou rubriku. Takhle vždycky si připomínáme nějaké to výročí, nějaké narozeniny, svátky a tak dále. Já začnu smutným výročím. Dneska je to přesně rok, co nám tady chybí paní Dana Drábová. Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Strašně sympatická dáma. Já si ji měl hrozně rád a věřím, že spousta z vás taky. Ona byla nesmírně oblíbená. Dokonce se tak jako uvažovalo, že by bylo fajn, kdyby třeba jednou kandidovala na hlavu státu. No, to už se bohužel nestane. Už nám chybí rok. Tak paní Dano, já mávám tam nahoru a určitě sledujete, jaká je aktivita, jak jste vždycky hlásila každý den. No a jdeme k narozeninám, protože dneska má 50. tento muž.
1: Byl jsem malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš, jak říkala své pohádky, který jsem miloval.
0: Martin Kocián ze skupiny Lunetik, přátelé. Tak Martina, že jo, možná ho sledujete, možná ne, já ho občas někde zahlídnu. Ale teď jsem si všimnul, že zpíval s klukama v O2 Univerzum s Lunetikama a docela mu to šlo. Tak Martine, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a držíme palce, ať se ti daří. No a dneska má taky kulaté narozeniny, ovšem ne 50. a víc říct nemůžu, protože to od ní nemám dovolené, Tereska Kerndlová. A ta má teďka svůj největší koncert v sobotu ve Fóru Karlín. A jestli jsem to dobře pochopil z webových stránek, protože se snažím tady proklikat a koupit si lístek, tak už to nejde, protože je vyprodáno. Jestli je to pravda a není to jenom mojí nešikovností, tak Teresko, gratuluju a všechno nejlepší k narozeninám ti přeju. A přidávám tvou, myslím si, pořád ještě poslední hitovku. Tohle jsou Diamanty. Všechno nejlepší.
2: A když spolu spíme, na bytě tě má.

0: Honza Kalousek, chodím ulicí. Ivalecká minulý týden říkala, že v téhle písničce Honza Kalousek zpívá, že Kašpárek tam do Pepy bouchá. Ne, je to do bedny, přátelé. A já jsem vás chtěl pozvat do pražského planetária, protože dneska tam zpívá Olga Lounová a to další vystoupení tam bude mít Petr Kolář. Bude to 3. listopadu, lístky už se prodávají a dokonce pro vás chystáme živou písničku, záznam toho, jak tam hráli Čechomoři. Tak na to si počkejte. Předpokládám, že zítra to ve vysílání Blaníku určitě uslyšíte. Taky bych chtěl říct, že to, co se tam odehrává v tom planetáriu, ty hvězdy pod hvězdami, tenhle pořad, tak to je napůl talk show a napůl koncert. Jo, a všimněte si, že říkám koncert s C. Já si na to teďka budu dávat pozor, protože občas prý říkám koncert a to se nemá, tak já se kaju. Za chvilku Hana Zagorová, Iveta Bartošová, posloucháte Rádio Blaník a já doufám, že se máte dobře.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu. S obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Haló, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací. Dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
14: Ani hnout, máme tu případ.
15: Ségra, co se stalo?
14: Po celé chodbě jsou šlápoty.
16: Tak kdo si neočistil boty?
15: Já si je neočistil.
17: No, já taky ne.
14: Já vlastně taky ne.
16: A proč?
14: Protože nemáme pořádnou rohožku.
17: Jo. To by mohlo být ono.
14: Takže případ vyřešen.
13: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
18: Opři nožku o rohošku.
13: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
19: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
21: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: Vždycky, když máme takovou pochybnost, jestli to bude fajn nebo nebude, tak si pak řekneme, ale ona přijde Iva. Takže to bude všechno fajn. Ivuško, ahoj.
1: Nazdar.
0: Jak pak se dneska máš?
1: Ale dobře, čověče, já jsem dneska stala ráno a úplně jsem jako cejtila na sobě a to se mi jako nestává tak často, jo. To jako opravdu já se musím jako, já mám takový rituál, že si říkám, dnešní den bude hezký a dneska zažiju něco pěknýho, takhle jako jo. Ale dneska jsem vstala a normálně jsem tuhle tu jako ten pocit, tu emoci z tohodle, z téhle myšlenky už měla. Že jsem si to ani nemusela říkat. No.
0: Dobrý.
1: No tak ono je hezky, že jo, dneska, no, takže je to takový...
0: Je, Punťa svítí konečně zase.
1: Dítě mi odjelo na týden.
0: Já jsem na tebe myslel dneska, když jsem usínal v noci.
1: Cože?
0: No já jsem totiž poslouchal takový podcast.
1: Jo, takhle.
0: A tam furt mluvili o nějakých šedivácích, víš.
1: Aha.
0: Jako o mimozemšťanech, tak jsem na tebe myslel. Ivuško, prosím tě, my se musíme podívat do Německa. Protože v Německu, ve Frankfurtu nad Mohanem, dneska začal 78. ročník slavného knižního veletrhu a třeba někdo neví, já myslím, že to každý ví, ale třeba ne, že ty jsi taky spisovatelka.
1: No jistě.
0: A kolik jsi vydala knížek, víš to?
1: 7.
0: 7. A předpokládám, že poslední je Deník odhodlané matky?
1: Ano.
0: Jo?
1: Trhle s puberťákem, ano, ale ta byla poslední.
0: Mě by strašně zajímala jedna věc.
1: No.
0: Ty jsi absolvovala taková ta autorská čtení a besedy, že jo?
1: No tak někdy jsem někde byla určitě, no.
0: Ale a víc ty lidi zajímají ty knížky nebo příhody z rádia?
1: Já bych řekla, že je to takový půl na půl.
0: Že jo?
1: Jo. Samozřejmě, když jsou tam nadšenci, co by chtěli psát, že jo, a vydat knížku, tak je zajímá celý ten proces a jak jsem se k tomu dostala a jestli to byla náhoda, nebo jestli jsem třeba studovala literaturu a tak dále. No a potom samozřejmě jsou tam lidi, kteří tam přijdou, protože mě znají z rádia. Takže mají tu knížku, chtějí ji podepsat, že jo, tak to je taky zajímá samozřejmě, ale potom jsou ty historky z rádia, že jo. A to teda, to musím říct, že pár jich mám a takhle je tam vždycky jako, víš, řeknu.
0: Hele, Ivi, a já jako...
1: Ne, o tobě nemluvím.
0: Ne, jo.
1: Ne.
0: No, o tobě taky ne. Tak jo, přátelé, mějte se krásně, podívejte se s vámi na internet, zadejte Iva Lecká knihy a třeba si nějakou vyberete. A taky se podívejte na radioblaník.cz, tam má Iva spoustu podcastů a tak. No a teďka s váma tady bude trávit odpoledne a já věřím, že bude krásné. Mějte se hezky, Ivuško, papa.
1: Hezar.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Sleva 20%.
6: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Šéfe, došel matroš.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
17: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.

0: Tak to byla Heidi Janku a Když se načančám. Já už jsem se načančala, dorazila v plné síle. A hlavně, přátelé, radostně, za 7 minut bude 13 hodin, za chvilku startujeme Odpoledne na Blaníku. A dáme si Sagiho hned na startu hodiny, taky Martina Maxu. A pozor, mám tu i Karla Gotta, To musí bej. To musím zvládnout sám. Kájo, musíš. Za 7 minut, ne, už za 6, 13 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. A potom začne Odpoledne na Blaníku. Radio
1: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. Spokojenýpes.cz.
3: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni v údolích kolem 4. Zítra ráno se mohou místy vyskytovat mlhy. Dopoledne bude spíš oblačné až zatažené, ale beze srážek. Odpoledne opět vysvětne sluníčko a naměříme 18 až 21.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Brna, jak zjistila Marcela z dopravního centra ŽSD.
11: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se vyšetřuje nehoda na 16,5 kilometru. Kolona od 24. kilometru a zdržení je 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s kolonou. Na 21. kilometru došlo k nehodě dvou aut. Blokují tam jeden jízdní pruh, zdržíte se 20 minut.
6: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Dobrého učitele podle Babiše technologie nenahradí. Města už hledají vánoční stromy. V Černém moři se potopila nákladní loď. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dobrého učitele nenahradí žádná technologie, aplikace ani umělá inteligence. Při příležitosti Světového dne učitelů to včera řekl premiér Babiš. Pedagog podle něj dětem nepředává jen znalosti, ale učí je i přemýšlet, pracovat a vést k zodpovědnosti. Učitelé mají podle Babiše právo očekávat, že budou mít stabilní, důstojné a předvídatelné podmínky. V Sečské přehradě na Chrudimsku našli mrtvého muže. Tělo bylo ve značném stupni rozkladu a příčinu smrti by měla určit pitva. Novinky.cz napsali, že by mohlo jít o mladíka, který na konci května boural mezi Věstvinou a Spačicemi. Než přijeli policisté, muž zmizel. Doklady i mobil nechal v autě. Policie tak pracuje i s touto variantou. Nejen Praha, ale i Karlovy Vary stále hledají svůj vánoční stromek. Ideálním kandidátem je zdravý, souměrně rostlý a hustě zavětvený smrk, vysoký přibližně 15 metrů. Dokdy a kam zasílat své typy, poví mluvčí města Jan Kopál.
15: Pokud víte o vhodném stromu nebo jej sami máte na svém pozemku a jste připraveni jej městu věnovat, ozvěte se prosím do 31. října panu Zdeňku Šáchovi z Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary. E-mail je z.sacha@llpkv.cz nebo telefon 601-332-041.
14: K nabídce je ideální připojit fotografii stromu a informaci o místě, kde roste. V Černém moři probíhá rozsáhlá záchranná operace. Podle prvotních informací drony zasáhly dvě nákladní lodě a jedna z nich se potopila. Posádka je podle bulharského premiéra nezvěstná. Z druhého plavidla, které začalo po nárazu hořet, zachránil bulharský trajekt 18 námořníků. Tolik zprávy, teď už je připravená Iva.
5: Iva Lecká
13: na rádiu Blaník.
16: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé, na Blaníku právě teď startuje odpolední vysílání. Budu s vámi až do 16 hodin a dneska nabídnu spoustu zajímavých témat. Začneme poslední klapkou nové české pohádky Hlíné království, ale to až za chvíli. Teď je tu Sagi, dávej, ber.

0: Scorpions na Blaníku 10 minut po 13. hodině. Já vám přeju pohodové odpoledne. Je to tady, přátelé. Včera padla poslední klapka nové české filmové pohádky Líné království. No a protože jsem byla na natáčení, tak vím a mohu říct, že tahle pohádka bude vážně nádherná a taky vtipná. Rádio Blaník samozřejmě nemohlo u poslední klapky chybět. Pohádka je krásně obsazená, role krále se třeba ujal Jaroslav Plesl. A víte, proč má Jarda pohádky rád?
1: Jde o to, že dobře skončí, že pohádka prostě musí dopadnout a já čím jsem starší, tak tím mám radši dobrý konce a když jsem byl mladý, jak jsem byl takový dekadent a jsem koukal na artové filmy a liboval jsem si, když to jako skončilo blbě a, nebo nějak rozpačitě a tak a teď já vlastně se chci dočkat šťastného konce.
0: A pohádky v tom divokém světě a životě prostě potřebujeme. Pohádka Líné království půjde do kin 11. března, tak si to poznamenejte a budu tam i já. Teď teda pan režisér Ivo Macharáček usedne do střižny a začne mravenčí práce. Tak snad mě nakonec nevystřihnou, no.

0: pohodové odpoledne s Blaníkem. Doufám, že máte pohodové odpoledne. Přátelé, já jsem narazila na strašně hezkou věc. Povídací lavička. Slyšeli jste o tom? Zkrátka, představte si obyčejnou lavičku někde v parku nebo ve městě nebo na vesnici, to je jedno. A na lavičce je obyčejná cedulka a na té je napsáno: kdo si sedne, nevadí mu, když se u něj někdo zastaví, pozdraví a popovídá si. Jednoduchý text. Nápad vznikl ve Walesu a ujal se velmi rychle v několika zemích. Vyzkoušet ho samozřejmě může kdokoliv. Žádná aplikace, žádný program, jenom pár slov. Kdo si na lavičku sedne, tak tím dává najevo, že by si rád s někým popovídal. Lavičky už najdete třeba v Göteborku, Krakově, v Cardiffu. Já myslím, že by byly fajn i tady u nás. Protože, a asi se mnou budete souhlasit, je spoustu lidí, co si nemají s kým popovídat a hrozně by chtěli. A někdy může i obyčejné popovídání zachránit život.
1: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
2: A taky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
2: Proč se říká, co se říká.
1: Každý všední den po desáté
2: na Rádiu Blaník.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
11: Informační služby?
12: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
11: Kavárna?
12: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
11: Salonek?
12: Správně, uhodlo si.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
13: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
14: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
15: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
16: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
15: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
16: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
15: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
16: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
15: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
18: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
19: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
20: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
21: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezem i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.

0: trochu.
1: Tak to byla Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, jo? Když se zažehne mezi lidmi plamen, že jo, rozhoří se ta touha a láska, tak z toho může být i svatba. No my už máme 6. říjen a za námi je tak nejen hlavní sezóna dovolených, ale také svatební sezóna. Poslední letošní sňatek už uzavřeli také v jaderné elektrárně Temelín. Podrobnosti nám poví tamní mluvčí Marek Sviták.
2: Letos to byla 6. svatba, celkově pak šlo o 154. svatební obřad od roku 2006. Nás to moc těší, že zájem o svatby u Temelína každoročně je. Svatební páry zde oceňují určitou časovou volnost a pak i atmosféru, kterou zámecký park s více než stoletými stromy vytváří.
1: Ano, kdo by to do jaderné elektrárny řekl, že? Že tam může probíhat i svatba. No tak všem letošním novomanželům přejeme samozřejmě hodně štěstí a ať vám láska jenom kvete. A teď už zase zpátky k písničkám.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
4: vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Ne.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
14: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
13: A co je Chytrárt?
14: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
13: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
15: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
16: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
21: Já jsem nevinnej.
22: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
23: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
24: Bacha, Benka.
23: Z vězeňského prostředí.
25: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
23: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
26: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
27: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
0: České kriminální drama na televizi Seznam? Ano, to vám naservírujeme už dnes večer, kdy nahlédneme do života dámského krejčího, který se svou profesí nechá unést až tak moc, že se stane postrachem žen. Proč? Tak to se dozvíte už dnes ve filmu Černá punčocha, který vysílá televize Seznam od 20 hodin a 10 minut.

0: Kde kdo je dál? Petr Kotwald na Blaníku. 14. hodina už se nám blíží. Venku stále svítí sluníčko, obloha je krásně modrá, prostě babí léto stále ještě máme, ale má se nám to zlomit, přátelé. Někdy ve čtvrtek nebo v pátek by teploty měly jít rapidně dolů. Ostatně předpověď počasí nás čeká za chvíli a potom další české písničky. Dáme si Kabáty. Colorado, taky Lenku Filipovou.
1: Že u každého dostaví se částečné zatmění.
0: A přidáme i Luci. Šťastný chlap. Tak, za 7 minut bude 14 hodin. Za chvilku jsme zpátky. Radio
2: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.

0: krása webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra ráno a dopoledne bude většinou mlhavé nebo oblačné až zatažené. Pršet by ale nemělo vůbec. Popolední se opět ukáže sluníčko, které vydrží až do večera. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů.
9: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně ví Marcela z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: Na Pražském okruhu ve směru od D1 k letišti u Jesenice je omezení a tvoří se kolona již z dálnice D1 od Průhonic. Kolona také díky omezení i od Brna na Prahu, tam se zpomaluje na 15. kilometru.
8: Pozor dejte na Táborsku na výjezdu ze Sudoměřice u Bechyně na Hodonice, bouralo tam osobní auto s nákladním. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Minister Tejc navrhuje snížení trestní odpovědnosti. Voliči by si měli kontrolovat hlasovací lístky. Tenista Lehečka na titul v Tokiu nedosáhl. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Agresivita u dětí stále roste. I kvůli tomu koalice navrhuje snížení odpovědnosti u nejzávažnějších zločinů. Trestně odpovědné by měly být už děti od 13 let. Podle ministra spravedlnosti Tejce už v tomto věku vědí, že se vraždit nemá a proto mohou nést následky svých činů. Návrh podle něj neznamená, že se budou děti posílat do vězení. Tejc v České televizi hovořil o vytvoření speciálních zařízení.
13: Volby 2026.
12: Do podzimních voleb zbývají 3 dny a lidé už by měli mít ve schránkách hlasovací lístky. Voliči by je ale měli zkontrolovat, protože někde už se vyskytly chybné lístky, kde zjišťovala naše reportérka Sára Dvořáková.
14: Pěkné odpoledne. Chybné hlasovací lístky dostali do schránek někteří lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Podle Radiožurnálu jsou na jedné straně uvedeni kandidáti z této obce, na druhé jsou ale vytištěni kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Takové lístky by ale u voleb neplatily. Správné lístky si voliči vyzvednou buď na obecním úřadu, a nebo je dostanou přímo ve volební místnosti. Pro Rádio Blaník Sára Dvořáková.
12: Já dodám, že komunální a senátní volby proběhnou v pátek a v sobotu. Francii dál otřásají studentské protesty. V mnoha městech se poprvé zapojí i odbory. V Paříži očekávají v protestním průvodu až 40 tisíc lidí. Demonstrace proběhnou i v Lyonu, Marseille, Toulouse nebo Štrasburku. Protestujícím vadí současná situace ve školství a po vládě požadují, aby situaci vyřešila. Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Japonsku nezískal. Na tvrdém povrchu v Tokiu ve finále nestačil na Španěla Carlose Alcaraze. Světové trojce a obhájci titulu podlehl ve 2 setech 6-7 a 4-6. Zápas skončil za 1:36. Tolik zprávy, je tu Iva.
7: Iva Lecká
11: na rádiu Blaník.
15: Já chápu, Eli, že se to člověk prostě do toho zamotá, když se někdo jmenuje Alcatraz. To potom... Jo,
12: Alcaraz.
15: Aha. Kousek vedle.
12: Těsně jenom.
15: Přátelé, pokračujeme dál v odpoledním vysílání. S Krajánkem se dneska vypravíme do Královéhradeckého kraje. A první zastávkou bude Vlčí doupě. A abyste rozuměli, je to dětská herna v Jaroměři. No a v dobré zprávě otestujeme novou technologii pro hasiče a vyrazíme do Plzně. Tak jdeme na to, za minutu 14 hodin posílám kabáty.

0: Slepých uličkách Meky Žbirka a Marika Gombitová na Blaníku. No a já teď budu mít ve spojení. Ne, já nebudu ve spojení, já budu teď propojená s naším krajánkem. Takhle bych to chtěla říct.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Jsem tedy ve spojení s
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Jsem tedy ve spojení s krajánkem Rádia Blaník a dneska je to vlastně.

0: malinkatý děti do 2 let, ale pak prostor i pro ty větší děti, kteří si tady můžou rozvíjet svoji fantazii. Hrát si tady na různé profese, na cukráře, kuchaře, kadeřnítky, rodinu, nebo i kluci si tady hodně vyhrajou v dílničce, policii, hasiči a různý stavění z cihliček. Je toho tady plno, kde si rozvíjou opravdu fantazii a užijou si mnoho legrace.
1: Kdy mohou posluchači dorazit?
0: Dorazit můžou od pondělí do soboty, v neděli máme zavřeno, tu využíváme na narozeninové oslavy, které si tady můžou s celou rodinou náramně užít. Přesný čas naleznete na našich webových stránkách nebo popřípadně na sociálních sítích, kde také naleznete i akce, které tu pořádáme, jako třeba Strašidlácký karneval, Mikuláše, Silvestr a potom ještě další jiné karnevaly anebo dětské dny.
1: Tak to rozhodně doporučujeme. Ještě prozraďte, co dalšího nabízíte.
2: Nabízíme zapůjčení knížek ke čtení u kávy, dále máme k zakoupení produkty od Zdravé lahve, od firmy Valdemar Grešík a pak další jiné dárkové předměty.
1: Tak jste to slyšeli, velké vyžití. Dámy, já děkuji, mějte se krásně a ať se daří, nashledanou.
2: My taky děkujeme a těšíme se na vaše posluchače.
0: Děkujeme a taky se potěšíme i na vaši návštěvu další.
1: Takže tohle je Vlčí doupě v Jaroměři, já doporučuju a přihlásím se opět po 17. hodině, tentokrát ze Solné jeskyňky. Odkud přesně, to se dozvíte. Tak ahoj.
3: Tak Vlastíku, děkuju. Tak dámy se na tebe těší. No jo, no tak když se někdo vrátí do dětství, že jo, tak podle toho to taky vypadá. No tak po 17. hodině se budeme těšit.
4: Krajánek Rádia Blaník.
5: Krajánek Rádia Blaník.
3: A teď už Dan Bárta a další písnička v playlistu bude Lenka Filipová a Částečné zatmění srdce. Ladíte Blaník, máme 11 minut po 14. hodině.

0: To byla Lucie a Šťastný chlap. Přátelé, já jsem si včera dala hodinu na sociálních sítích, čistě ze studijních důvodů. A teď vám řeknu, jsem si to zapsala, co jsem se díky tomu o sobě dozvěděla. Takže, musím si koupit nový kabát, krém na vrásky, ricinový olej na krk, surikatu, značkové holinky, kabát do deště, cvičit jogu, dělat ranní rituál pro posílení lymfy, pít míň kafe, pít víc kafe, používat přírodní kosmetiku, nenechávat spát psa v posteli, jsem divná, že nemám umytá okna a vydezinfikovanou troubu a koupelnu, potřebuju jet na Fidži, měla bych zkusit ajurvédu, spím moc dlouho, moje slinivka chodí spát v 6 a jsem stará. To je tak jako zhruba v kostce všechno. Tolik sonda do světa sociálních sítí. Taky býváte z toho množství informací, když tak jako tím projíždíte, trošku zoufalí? My na Blaníku jsme úspornější. Za chvilku vám naservírujeme jednu dobrou zprávu, které můžete věřit.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Máme za sebou úterní ráno. Na telefonu jsme měli ženu, která naspívala naše džingly, Markétu Plecháčovou. A pokud jste to nestihli, tak si zítra ráno dáme opáčko po 6:30.
3: A také samozřejmě opět proplácíme účtenky.
2: A hlavně to bude ráno
3: plné pohody.
2: Těšíme se na vás, Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
2: Už v 6 ráno na Blaníku.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
6: Tak ten bude na výpečky.
7: Nebo pěkně do udírny.
6: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
8: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
9: Zeman maso uzeniny.
8: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
14: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
14: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
14: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
17: Dotace z Fatre jsou zpět.
18: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
17: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
18: Ti, co sousedům staví novostavbu.
17: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
19: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
20: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
21: Jsem horská gorila z Ugandy.
22: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
21: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
3: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze!
4: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než den dřív. Na pěti pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
3: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
4: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
23: Máte doma malé fanoušky kouzelné školky? V sobotu 10. října od 3 hodin odpoledne přijede do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany oblíbená Lucka Černíková z kouzelné školky. Čeká vás veselé pásmo písniček, tancování a zábavy pro nejmenší. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
24: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora u Sedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.

0: Tak to byl Stevie Wonder na Blaníku. 8 minut po půl třetí. A je tu dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A já už vítám ve studiu Sáru Dvořákovou. Ahoj.
2: Ahoj a přeju hezké odpoledne všem posluchačům.
0: Tak povídej, co pro nás dneska máš.
2: Dneska zabrouzdáme do Plzně. Ta totiž testuje novou technologii, která má hasičům pomoct dostat se k zásahu rychleji a zároveň bezpečněji. Když totiž hasiči vyjedou, nejde jen o to, aby jim semafory pustily zelenou. Systém dokáže předem naplánovat jejich trasu a připravit jednotlivé křižovatky tak, aby se zásahové vozidlo mohlo bezpečně prosmíknout provozem. Více k pilotnímu provozu teď řekne mluvčí města Eva Barborková.
3: Pilotní provoz začíná na 10 křižovatkách na Lochotíně. Ta technologie se zatím testuje pouze v Plzni. Pokud se osvědčí, mohla by se rozšířit i do dalších měst a také na další složky integrovaného záchranného systému. My jsme hasiči začali proto, že počet jejich výjezdů je v porovnání s ostatními složkami nižší, ale zároveň mají nejvyšší nároky z hlediska techniky, což je právě pro ten pilotní projekt ideální.
2: Novinka ale nemá pomáhat jen samotným hasičům. Informace o jejich příjezdu se mohou dostat také přímo k řidičům. Ti tak mohou o zásahovém vozidle vědět ještě dřív, než uslyší sirénu nebo uvidí majáky a získají tak cenné sekundy na vytvoření bezpečného prostoru pro průjezd. Upozornění už dnes dokážou zobrazit některé palubní systémy aut. Do budoucna se počítá také s propojením s navigací, takže by se informace mohla dostat k mnohem většímu počtu řidičů.
0: Panečku, ovšem, to je technologická novinka, to tedy musím říct, to oceňuju.
2: Ano, já tež.
0: Já si myslím, že čím víc takových věcí budeme mít, tím méně nehod se bude dít a hlavně, co se týče hasičů, dorazí na místo bezpečně a včas a rychleji, že? Je to tak. Sáro, moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu a těšíme se, s čím dorazíš zase zítra.
2: No to se těšte, tak zítra ahoj.
0: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Víc nebo míň.
4: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
1: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
5: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
13: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
14: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím? Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
17: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
19: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
20: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
21: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
22: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
23: Promění.
22: A v novou sukínku?
23: Promění.
22: A v paraplíčko?
23: Promění.
22: I na obal pro pastelky?
23: I v obal.
22: A v baťůžek?
23: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
24: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
22: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
23: Běž už.
24: Více na cestaodpadu.cz.

0: Jambo.
1: 15. hodina před námi, za chvilku se podíváme na počasí, mrkneme se i, jak nám to jezdí na silnicích a další zprávy pro vás bude mít Eliška. No a potom Iveta Bartošová. Dej mi ruku. Písnička, kterou odstartujeme příští hodinu. Budou tu i Vohnouti. A taky vzpomínka na Helenu Zeťovou. Impossible. This is a mission impossible. Na Blaníku tedy pokračujeme dál už za malou chvíli a za 7 minut bude 15 hodin. Radio
2: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
5: Tak ten bude na výpečky.
6: Nebo pěkně do udírny.
5: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
8: Zeman maso uzeniny.
7: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Radio Blaník, počasí. Radio
12: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni v údolích kolem 4. Zítra nad ránem se mohou ojediněle vyskytnout mlhy. Dopoledne bude spíš oblačné až zatažené, ale bez srážek. Odpoledne opět slunce. Naměříme 18 až 21.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Blaník za volantem.
12: Pozor, dejte mezi Táborem a Slapy u odbočky na Horky. Bouralo tam osobní auto s traktorem. Nehoda se obešla bez zranění, ale výrazně blokuje dopravu. Na D1 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto a postojíte si na dálnici za Sackou, jak zjistil Adam z dopravního centra ŘSD.
17: Se zdržením okolo 10 minut počítejte i na dálnici D11 ve směru do Hradce Králové, a to od 30. kilometru. Důvodem je osobní vozidlo bez pohony.
18: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Nafta zítra zlevní, benzín naopak zdraží. Rezort zdravotnictví sleduje informace o moru v Rusku. Policie zadržela gang, který kradl bagry. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cena nafty zítra opět klesne. Litr může stát nejvýše 47 korun a 97 haléřů. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnil rezort financí. Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Vojtěcha sleduje informace o možném výskytu moru v Rusku. Podle Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí je ale riziko pro Evropu velmi nízké. Laborantka Irkutského vědecko-výzkumného ústavu pro boj s morem podle ruských úřadů zemřela z neznámých příčin. O tom, že podlehla nákaze plicním morem, píší ruská média. Úřady výskyt nemoci nadále popírají. Ve Vyškově se připravuje nový kurz zaměřený na bojovou medicínu. Vojenská akademie proto rozšiřuje tým a hledá další instruktory, kteří se do výcviku zapojí. Co je cílem celé akce, ví mluvčí akademie Martin Kresta.
3: Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru.
2: Vojáci se zároveň připravují na poskytování první pomoci a ošetření zraněných i v těch nejnáročnějších podmínkách. Policie zadržela tři lidi, kteří kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry nebo traktory následně upravovali a prodávali v Česku a na Slovensku. Podle kriminalistů ukradli 10 strojů a způsobili škodu zhruba za 4 miliony. Hrozí jim 2 až 8 let za mřížemi. Tolik zprávy, i ví, je to tvoje.
4: Neuvěřitelný, jako...
2: Co všechno lidi ukradnou,
4: ano,
2: viď?
4: Jako normálně šlohnou bagr, úplně v pohodě, to jde taky, to je neskutečný.
0: I Valecká
1: na rádiu Blaník.
4: Jako představuju, víš, jak to jako probíhá, jako, jak to vlastně dělají. Pepo, pojď sem. Jak se dá ukrást bagr? To mi řekni, že si toho nikdo nevšimne, jako.
5: Bagr těžko,
4: no. A tady ho kradli, jakou dobu, hele, a škoda 4 miliony zhruba. No, vidíš to? Ne, Češi jsou vynalézaví hrozně.
5: Je to tak.
4: No.
5: Tak jo, tak ahoj.
4: Tak jo, děkujeme za příspěvek a můžeme pokračovat dál. Za chviličku nás čeká Mirek Táborský, teď si dáme Ivetu Bartošovou. Ať už jste v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku, ať už děláte cokoliv, jsme moc rádi, že jste s námi a já vám přeju příjemný poslech.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: kde nechal kníže Alfréd Windischgrätz, velký milovník koní, postavit v romantickém novorománském slohu obrovskou jízdárnu. Ta je založena na půdorysu kříže s rameny ukončenými polygonálními neboli vícebokými závěry. K východnímu a západnímu průčelí jsou přistavěny přízemní stáje s nárožními pavilony. Centrální částí je patrová stavba o délce 60,2, šířce 26,3 a výšce 26,3 desetiny metru. Arena je zhora osvětlena podélnou lucernou, to jest proskleným střešním světlíkem. Patří mezi největší dochované světské prostory své doby. Ústřední halu, vlastní jízdárnu, obklopují galerie s ložemi pro hosty, a to v přízemí i v patře. Klenuté stáje v přízemí sloužily k ustájení až 24 koní. Nezbytnou součástí byla kovárna a podkovárna s bytem kováře v přízemí. Suterén pak sloužil jako kočárovna. V patře byly z ochozu přístupné jednoduše zařízené pokoje pro krátkodobé ubytování vybavené kachlovými kamny, avšak jen společnou toaletou. Nejlepší výhled poskytovala samozřejmě knížecí lóže, která má čestné místo přímo proti vchodu. Jízdárna ve Světcích je srovnávána s vídeňskou císařskou jízdárnou a je po ní druhou největší ve střední Evropě. Není divu, byla to pýcha knížete Alfréda, který se chtěl vyrovnat císařskému dvoru. Jenomže nastaly komplikované časy a Windischgrätzové se mezi válkami přihlásili k německé národnosti, po záboru pohraničí se ve Světcích v roce 1938 konal dokonce sjezd nacistické NSDAP. Po roce 1945 byl proto majetek zestátněn. V té době byla ještě jízdárna v zachovalém stavu. Na čas se v ní usadilo vojsko pohraniční stráže. Potom sloužila jako tělocvična a později v ní hospodařil státní statek a skladoval tam obilí a hnojiva. Ale snad sloužila i jako stáj pro koně. Mobiliář byl bohužel rozebrán, přestože jízdárna byla od roku 1951 památkově chráněna. Ta doba opravdu nepřála zodpovědnému vztahu k památkám. Já se ovšem do jízdárny ve Světcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byla Helena Zeťová, Impossible. Bylo jí 44 let, když odešla do hudebního nebe. Velký talent a skvělá holka. Tak tohle byla vzpomínka na ní. Proslavila se v triu Black Milk. Mimochodem součástí Black Milk byla i Tereza Kendlová, která dneska slaví 40. Tak přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku na Blaníku Bobra Motýla, taky Xindl X.
1: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
11: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
10: Jistě ano. Například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
11: Je, tak děkuju moc.
12: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
18: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
17: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
18: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 5. Tak to byl Xindl X a Puberťák. No a my se podíváme na to, co vás čeká zítra dopoledne.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ano, zítra úderem 9. dopolední opět nastane ta chvíle, kdy se podíváme do minulosti, do jednoho roku. Budeme si z něj hrát písničky a vzpomínat, co se v tom roce událo, co si pamatujete. No a my si to teď zkusíme na nečisto. Já pro vás mám nápovědu, která zazní v tom zítřejším tajemném roce. Měl totiž premiéru jeden rodinný, nebo chcete-li, dětský film s písničkami úžasného Petra Zkoumala. Poznáte to podle ukázky?

0: Víte? No, já vím, já to vím, ale já nesmím ani napovídat. Tak přátelé, zítra úderem 9. tajemný rok Rádia Blaník Petr Slíva se na vás bude moc těšit. A ideální bude, když budete poslouchat už od rána, protože naše dobré ráno to vás naladí na pohodu a o to nám jde. No a já se s vámi loučím pro dnešek, za chvilku už kolega Jirka Frélich a spolu s ním taky Honza Rídl, náš dopravní expert. Tak se ptejte 603 118 118, pokud vás cokoliv zajímá. A my se uslyšíme zítra ve 13 hodin. Mějte se bájo.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
4: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šéfe, došel matroš.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
9: Chceš válku? Tak tady máš válku.
8: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
10: Všude kolem jsou žraloci.
8: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
13: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
16: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
17: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
18: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
17: No nekecej.
19: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
20: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
21: Já jsem nevinný.
0: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
21: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
22: Bacha, Benka.
21: Z vězeňského prostředí.
23: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
21: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.

0: krásnější než růže, kterou posílá i Valecka. Jirka Frélich už přeje krásné úterý. Další den, kdy můžeme slavit babí léto, ono se to změní v polovině týdne, to vy jistě dobře víte. Co se nezmění, to je Blaník, ten vám dál bude hrát hezky česky, třeba dnes po té 16. Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. Taky Karel Zich.
1: Není všechno pána, co hraje.
0: A nebo Jelen Jiří Pavlica Hradišťan a Miluju tě. Na Blaníku dál hezky česky. Rádio Blaník.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
4: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra ráno a dopoledne čekejte převážně velkou oblačnost, ojediněle s mlhami. Odpoledne jí bude postupně ubývat a nakonec opět vykoukne sluníčko. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů. Jdeme na silnice.
10: Prodej a servis pil Štýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Blaník za volantem.
9: Nehoda vás přibrzdí za Prahou směrem na Turnov. Podrobnosti má Adam z dopravního centra ŘSD.
11: K nehodě došlo na 10,5 kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov. Zdržení je 5 minut a to v obou směrech. 20-minutové zdržení z důvodu stavebních prací i na pražském okruhu, a to od nájezdu z Modletic po Jesenici. V opačném směru se kvůli hustému provozu zdržíte od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu.
9: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Holding Agrofert přišel o milionové dotace. Dopravu v Liberci zkomplikuje uzavírka. Fotbalový nároďák čeká boj ve slavném Wembley.
14: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Agrofert přišel o možné zemědělské dotace za 68 milionů korun. O peníze firmy z holdingu požádali ještě předtím, než se Andrej Babiš stal znovu premiérem. V tu chvíli ale byly žádosti stále rozpracované, a tak do jejich vyřizování zasáhl Babišův střet zájmů. S odkazem na iRozhlas to napsali Novinky.cz. Řidiči na severu Čech budou potřebovat pořádnou dávku trpělivosti. Provoz na průtahu Libercem totiž omezí další uzavírka. Důvodem je pravidelná údržba tunelu. Ta bude probíhat od pátečního odpoledne do pondělního rána a kvůli tomu se bude jezdit jenom jedním ze dvou autobusů. Knihovny stále častěji nabízejí víc než jen půjčování knih. Třeba v Pardubicích teď mají k dispozici jednu novinku. O co jde, ví radní Pardubického kraje Roman Línek.
15: Krajská knihovna Pardubického kraje jde s dobou. Své hudební oddělení, které má tradičně bohatý fond a doteďka sídlilo na Příhrádku, tak přestěhovala do přízemí své hlavní budovy na Prštinském náměstí. Nabídla tam vlastně v uvozovkách multimediální obývák.
14: V něm mohou zájemci natáčet na sociální sítě, skládat hudbu nebo třeba fotografovat. Čeští fotbalisté dneska zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve čtvrtém zápase v Lize národů je na svém trávníku přivítá Anglie. Hrát se bude na legendárním stadionu ve Wembley. Nároďák bude proti favoritovi usilovat o první body pod španělským koučem Deniou. Utkání začne večer ve 8:45. Tolik zprávy a připravený je Jirka.
0: A Honza Riedl taky.
16: Jirka Frélich
17: na rádiu Blaník.
0: Úterý 16. hodina, to je čas Honzy Riedla. Pište SMSky s dotazy na 603 118 118. Zajímá nás, co vlastně na silnicích a dálnicích je nového. Pokud vás to zajímá také, neváhejte poslat SMSku s vaším dotazem.
17: Rádio Blaník.
0: Honza Riedl už je za dveřmi a těší se na vás. Teď Petr Kolář a Vyznání. Hrajeme si hezky česky.

0: Písnička It's My Life na rádiu Blaník a Honza Riedl je tady s námi.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert rádia Blaník.
0: Krásné odpoledne, Honzo.
3: Krásné odpoledne, jsem tady živý, plný sil, skutečně biologická entita z ředitelství silnice dálnice dostavila. Na rozdíl od minulého týdne, za který se strašně omlouvám, měl jsem velmi, velmi pilno, tak jsem se přihlásil jenom jednou. Ale teď si to všechno vynahradíme, miláčku.
0: Dobrá, tak aktuálky, jak to vypadá aktuálky na silnicích, dálnicích?
3: Před chviličkou jste to krásně všichni vyslechli, ten servis byl senzační, ano, zopakuju. Pražský okruh z vodné jedničky směrem na tunel je zdržení kolem 20 minut. Od D5 směrem na Ořech, kde je jednice, je tam 15 minut, je přece odpolední dopravní špička. Dojezd D5 je taky hustší, tam je to kvůli našemu omezení, není to tak strašné. Pojďme do Brna. Brno od Vyškova je směrem na Brno omezení mezi 212. a 214. Je tam zdržení až kolem 30 minut, je to do jednoho jízdního pruhu a tady je to hodně citlivé. Omlouvám se, nebude to trvat dlouho. A potom ta nehoda na D10 mezi Prahu a Starou Boleslaví, tak ta už je odstraněná, takže tady už je taky volný.
0: A v Brně jsme se chtěli zastavit.
3: V Brně, ano, tam se zastavíme. Co my se zastavíme? My pojedeme, ale Brňáci se zastaví. Protože avizuji včas a dopředu, že budeme provádět rekonstrukci a údržbu tunelu Pisárky. Kdo zná jenom trošku Brno, tak ví, že se Brňáci s mobilizovaním Brňáci s autama bez Pisárek neobejdou. Tak 40 dní se budou muset obejít, budou tam objízdné trasy. Začne to všechno 12. října a bude to trvat téměř 40 dní, tedy do 20. listopadu. Poprosím o trpělivost, ale potom ty Pisárky budou zase eňo, něňo, to uvidíte, jak se vám tam bude jezdit.
0: Když Brno, byla by taky informace z Prahy?
3: Byla. Na Pražském okruhu o tomhle víkendu zase v noci, respektive kousek soboty a kousek neděle, uzavřeme tunely na Pražském okruhu, to znamená mezi D1 a D5, ale ničeho se neděste. Byly uzavřené kvůli servisu samozřejmě a prohlídce a taková ta, že jako to musíme třikrát nebo čtyřikrát za rok, tak už to bylo uzavřeno minulý víkend, zase přes noc, ale nebyly tam žádné kolony, jezdilo se tam opatrně a docela plynule, tak to teďka zopakujeme, protože vždycky pustíme provoz jednou troubou a druhou zrekonstruujeme. A potom zase druhá trouba a tu první zrekonstruujeme. Kdybychom měli tři, tak máme ještě třetí víkend, což nemáme.
0: Tak a taky ministerstvo rozhodlo o trase Svitavy Mohelnice.
3: To je ale naprosto přelomový moment a ten bez legrácek. Ministerstvo dopravy dneska rozhodlo a zveřejnilo vítěze výběrového řízení na stavbu posledních 36 km D35 ze Svitav do Mohelnice, že až tohle bude hotové, tak potom pojedete po dálnici plynule od Jičína přes Hradec, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Mohelnice, Olomouc až opravdu na tu D1 na Moravě, takže tady to postaví sdružení, které nabídlo cenu 71 miliard korun a bude tam zajímavost, předpokládáme, že tady bude nejdelší dálniční tunel v České republice, bude se jmenovat Dětřichov, bude mít 4 kilometry.
0: Kdy to bude?
3: No, jestli to klapne, víte co, tady nejsme my investor, tady opravdu podepisuje smlouvu ministerstvo dopravy, předpoklad je, že tu smlouvu podepíše v prvním kvartále příštího roku, to znamená hned se začne stavět a stavba je to složitá, takže bych ji typoval něco přes 3 roky.
0: Dobrá, tak Karel Zich a písnička Není všechno paráda, za chvíli se podíváme do Liberce na tunely a taky na dálnici D10. A teď už zase hezky česky.

0: Klára Srama, co ty teď na rádiu Blaník a Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert rádia Blaník.
0: Tak Honzo, tunely Liberec jsme slíbili.
2: Ano, tunely Liberec, ty jsou od loňska krásně zrekonstruované a tento víkend ale tam provedeme bezpečnostní kontrolu systému. To je strašně důležitý mít ty systémy, kamery a všechny ty čidla v tunelech v pořádku. Bude to teďka v noci ze soboty na neděli, ale nebojte, pojede se zúžením vlastně tou druhou půlkou tunelu. Je to stejný jako v Praze, tak stejně to má i Liberec.
0: A taky jsme slíbili D10.
2: D10, skvělá zpráva. Dneska právě skončila rekonstrukce a zároveň s tími i omezení mezi Kosmonosí a Bezděčínem, to je takhle hnedka u Mladé Boleslavy. Jenom pro vaši informaci, jako s tím jsme tam pracovali, jakože jste nestáli v těch kolonkách, oni nebyli zas tak častý, doufám, zbytečně. Takže představte si, že jsme tam položili nového asfaltu 15 000 kubíků. Kdybyste to chtěli přepočítat, tak na těch 4,5 km nové vozovky jsme položili nějakých 6 olympijských bazénů asfaltu.
0: Během písničky jsme si říkali, že taky když jsme severovýchodně od Prahy, že ještě D11 přidáme.
2: Jasně, D11, to je taky skvělá zpráva. Je tady konec opravy povrchu D11 mezi Poděbrady a Hradcem, to je mezi kilometry 55 a 62. Tam jsme zvýšili životnost vozovky a zároveň i protismykové vlastnosti. Tam je takový ten mikro koberecíček, jsme tam položili, a protože nám to šlo dobře, tak možná uvažujeme o tom, že do zimy bychom ještě frkli na dalších 4 nebo 5 kilometrů, ale jestli se k tomu rozhodneme, tak vám to tady určitě vykecám.
0: Já si nemůžu pomoct, ale ty jsi byl na sluníčku, seš nějaký červený.
2: A já se červenám hambou. No, tak se vám přiznám, protože já jsem minulý týden vydal zprávu, že exit 162 na D1, slavná velká Bíteš, tam s tou restaurací, já tam jezdím na výpečky, tak že je po rekonstrukci volný, a on není. Já jsem se zbodnul, normálně fakt, jako je to hamba, já jsem řekl něco, co není pravda, normálně jsem kecal, omlouvám se vám všem. Exit 162 je sice ještě zavřený, ale příští neděli bude tam ta rekonstrukce nájezdových a sjezdových větví hotová a od toho dalšího pondělka už to bude jezdit, prosím vás, nezlobte se na mě. No tak i tiskový mluvčí se zbodne někdy, no pardon.
0: Tak SMSky s dotazy na Honzu Riedla podpište na 603 118 118. Já vám pošlu písničku Miluji tě. Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Blaník, ten vám hraje. Hezky česky, Honzo, něco k tomu dodáš?
2: Už se těším na ty jeleny.
0: Ano.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
9: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
10: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
11: Dotace z Fatre jsou zpět.
12: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
11: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
12: Ti, co sousedům staví novostavbu.
11: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
13: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
14: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
15: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
16: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
18: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
19: No, říkala, že nic nechce.
18: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
19: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
20: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
19: Romantickou večeři.
20: Pobyt pro dva.
19: House running.
20: Jízdu v supersportu.
19: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
20: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
19: Nejlepší zážitky hledejte na
21: firmanazážitky.cz.

0: jménem Freddie Mercury a skupina Queen. Teď na Blaníku dopravní talent Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Značka, odpovím na všechno, že?
2: Ano, pochopitelně, a co nevím, tak to slíbím. Pojďme na to, přátelé.
0: Tak je tady dotazů spousta. Zkusím to zrychlit, co nejvíc to půjde. Na úseku směr Čerčany, České Budějovice, nějaké odhlučnění městečka Poříčí nad Sázavou. Co můžu udělat, píše posluchač nebo posluchačka.
2: Co můžete udělat? No samozřejmě psát nám nebo respektive na kraj, protože to je silniční správní úřad, ale je pravda, že právě oblast Poříčí nad Sázavou je vedena v akčních plánech hlukového zatížení Středočeského kraje a na základě akustických studií a hygienických měření je právě tady identifikováno několik úseků s překročenými hlukovými limity a ze zákona tam, kde je překročený hlukový limit, tak má samozřejmě správce komunikace povinnost to nějak zajistit. To si myslím, že se týká i Ševětína, respektive Vítína, to je kousek blíž Českým Budějovicům, tam ten hluk se taky bude měřit.
0: Ano, psala Jiřina přesně na to.
2: Jiřinko, myslíme na vás.
0: Tak Jura, Honzo, obchvat Znojmo, slíbil si to už před rokem a 5 litrů Meruňkovice tu mám pro tebe, čeká na tebe.
2: Jura, Juro, Meruňkovicu si schovej, já si pro ní přijedu. Ale pojďme si říct, že v tom Znojmu skutečně my stojíme na značkách, máme vydané stavební povolení, čekáme na nabytí právní moci, plus máme smlouvu připravenou na stolek na podpis, plus máme pozemky, plus máme peníze, ale jestli do té doby, než dostaneme tu právní moc toho stavebního povolení jestli do té doby dostaneme odvolání, pak termín bohužel negarantujeme. Ale jestli tam to odvolání nepřijde, ale buďme realisti. Ale pokud by nepřišlo, tak určitě stavíme ještě letos.
0: Proč se na D1 112. kilometr směr z Brna na Jihlavu neudělal sjezd ve tvaru takové mimoúroňové křižovatky typu čtyřlístek místo kruháče, ptá se Štěpán.
2: Štěpáne, ten kruháč je pod dálnicí, ne na dálnici, jenom aby jsme věděli oba. Ten kruháč je tam na doporučení jednak dopravní policie, jednak expertů, jednak BESIPu. Hele, není to úplně vítězství, byly tam nějaký nehody, my tam teďka budeme dělat stavební úpravy, zvýšíme vlastně ten střed toho kruháče, aby to nebylo průhledný, aby to třeba v noci někdo, kdo nedává dost pozor, aby to nepovažoval za rovnou silnici. Jo? Takže tohle tam zlepšíme, ale ten kruháč určitě je tam správně.
0: Kde bude D8 průjezdná, Petr?
3: A Petře, prosím vás, neříkejte, že to nejde projet, a D8čka, aková pěkná dálnice.
2: Je fakt, že mezi kilometry 37 a 48 ještě tam dobíhá výměna optiky ve středním dělicím pásu, ale do konce října to bude hotový. A navíc dneska jsem se ptal dispečerek a ty říkali, že dneska to tam bylo bez kolon. Tak prosím.
0: Taková stručná SMSka, Honzo, co se děje u Českých Budějovic?
2: U Českých Budějovic je blaze. No ale pokud do toho blaze ještě započítáme, že stavíme severní spojku, která měla malinký zpoždění, protože jsme tam řešili trošku tak, jakože ten přechod přes tu důležitou dráhu. Plus stavíme Pištín České Vrbné, samozřejmě, to je příjezd do Českých Budějovic, to tam taky může trošku někdy zazlobit. A navíc, pokud vím, tak kraj staví křižovatku ve směru na Boršov a tam jsou denně kolony v Plané u Budějovic, takže tam si trošku užíváte, ale myslím si, že tam se to velmi rychle bude ubírat k lepšímu, však na tom jihu je sladce.
0: Janča, ta se ptá, co obchvat na jihu Moravy v Břeclavi.
2: V Břeclavi, no, my jsme připraveni začít určitě letos, ale pokud vím, tak odpůrci podali odvolání, my se s tím nějak vypořádáme, uvidíme, jak se k tomu postaví kraj, držte si palce.
0: Roman z Turnova, kdy se bude jezdit Turnov u Libice, když exministr to tak hezky zastavil před odchodem?
2: Ne, tu politiku vůbec nebudu komentovat, jsme ve slušném rádiu, ale Turnov u Libice, kdo byste nevěděl, tak to je propojka vlastně Turnova a Jičína, tak abyste se mohli dostat na to pokračování D35 od Jičína směrem na Hořice v Hradec Králové a tam mluvil jsem před půl hodinkou o tom, tady o té dálnici. No tady to je dálnice, kterou opravdu zaříz poslední den ve funkci jeden z ministrů, z předchozích ministrů životního prostředí a tenhle jeho krok bude znamenat zdržení výstavby nejméně o 4 roky. Nedělám si srandu.
0: Tady skáčou další dotazy a ve velkém, hop, tak hop. Ale dáme poslední tři. Rychle. Lenka, pane Riedl, co se buduje na dálnici mezi Dobříší a Mníškem?
2: Jo, to jsme na D4, je tam rekonstrukce 2 mostů a konec bude ještě v listopadu teďka.
0: Kdy bude kompletní D6, děkuje Jirka.
2: D6, Karlovarská, 27 km stavíme teď. Příští týden pouštíme u Lubence nějaký 3 kilometry, ale to bude jenom taková ta propojka, aby jsme mohli převádět, přestanu vás napínat, až do Varů z Prahy a z Varů do Prahy pojedete po dálnici v roce 2029 nejpozději.
0: Tady je jedna rozlobená SMSka, kdy pořádně vyznačíte výjezd z D2 na D1 směr Olomouc Ostrava, dopravní značení je tady hrozné.
2: No, není tam hrozný, je přesně podle norem, ale je fakt, že jsme tam teďka o víkendu měnili po nocích dopravní režim, protože tam postoupila stavba té velké kapacitní mimoúrovňové křižovatky D1 D2 na 196. D1. A je fakt, že pozor, tam se to dramaticky změnilo, speciálně pro ty, kteří přijíždějí od Bratislavy a chtějí na Ostravu, tak je to vyvede na D52, což je dálnice jakoby směrem od Vídně na Brno, dojedete na D1, tam uděláte vpravobok a pelášíte krásně na tu svou vysněnou Ostravu. Ale je fakt, že se tam ty režimy trošku změnily, takže prosím pozornost, jo, díky moc.
0: Honzo, další SMSky prostě příště, díky, že jsi dorazil za týden v úterý.
2: Já se budu strašně těšit, jestli na mě máte ještě nervy, tak já tak strašně rád.
0: Aneta Langerová za chvíli na Blaníku, hezky česky.
2: Hezky.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
5: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme
11: výběr. Dvojnásobíme investice.
12: Přijmete to riziko?
10: Ale je to na
11: vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Náš výkup je teď totální hardcore.
19: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
20: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
21: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
22: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Vašku a po té páté hodině osmý den a olympici. Michal David, to zas byl den. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si? Musím se jasná věc, tady u nás na Blaníku dál hrajeme hezky česky.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
7: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova, Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni, v údolích mohou spadnout i na 4. Zítra nad ránem se mohou vyskytnout ojedinělé mlhy, dopoledne bude spíš oblačné až zatažené, ale beze srážek. Odpoledne opět slunce a 18 až 21.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Na dálnici D10 za sjezdem na Brandýs nad Labem na 11. kilometru směrem na Turnov probíhá úklid silnice po nehodě 3 aut. Počítejte s kratším zdržením. Komplikace jsou také na Pražském okruhu, kde přesně ví Adam z dopravního centra ŽSD.
14: 20 minut zdržení z důvodu stavebních prací i na Pražském okruhu, a to od nájezdu z Modletic po tunel Cholupice. V opačném směru se kvůli hustému provozu zdržíte 20 minut od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu.
9: Přejeme vám šťastnou cestu.
15: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Kriminálka prověřuje dění na Univerzitě Karlově. Sucho komplikovalo taky přípravu pardubického závodiště. Jihočeský kraj apeluje na lidi, aby neplýtvali vodou. Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Policie prověřuje možný trestný čin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. A to v letech 2002 až 2025. Kvůli tomu kriminalisté hledají další případné poškozené, kteří mají negativní zkušenost sexuálního charakteru. Obrátit se mohou na linku 158. Případem se policie začala zabývat na základě informací v médiích. Start 136. Velké pardubické se blíží a na závodišti měli letos s přípravami plné ruce práce. I tady řádilo sucho. Některá zažloutlá a vysušená místa museli pracovníci vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval taxisův příkop. Ten je kvůli podloží na sucho obzvlášť citlivý. A u tématu zůstaneme. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok. Jihočeský kraj navíc vyhlásil stav sucha pro celý region. Hejtman Martin Kuba žádá občany, aby vodou zbytečně neplýtvali. Jak vypadá běžný den člověka s demencí, přibližují speciální zážitkové hry. Lidé se díky nim mohou vyzkoušet, jaké je to potýkat se s problémy s pamětí, orientací nebo komunikací. Kde je možné hry navštívit, prozradí ředitelka Demencia institutu Veronika Friebauer.
18: Zážitkovou hru máme v Hořovicích, kde je otevřená už 4 roky. Druhou jsme otevřeli letos v Kolíně a příští rok se plánuje otevření té zážitkové hry Demetrix v Brně. Určitě je potřeba se předem objednat,
17: Veškeré informace i dostupné termíny najdou zájemci na webu demetrix.cz. Tolik zprávy, slovo má Jirka.
0: Já děkuji, Eliško, krásné úterý.
8: Jirka Frélich
16: na rádiu Blaník.
0: Aby toho nebylo málo, za chvíli se o slovo přihlásí i náš blanický kolega Vlasta Suk, náš krajánek, který dnes brázdí Královéhradecký kraj a zavítal taky do Černilova. Tak se nechte překvapit za pár minut.
16: Rádio Blaník.
0: Za chvíli bude 17. hodina, krásné úterý. Hrajeme si hezky česky, tady je Olympik a osmý den. Za chvíli Věra Špinarová a máme krásné babí léto. To všechno dohromady, prima pohodu přejeme.

0: Eurythmics a písnička Miracle of Love a teď náš blanický krajánek.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Vlasta Suk, seknický krajánek.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Vlasta Suk, se kterým jsme v kontaktu. Vlasto, ahoj.

0: relaxační prostor, tedy místnost, která je vytvořena ze soli. Stěny jsou obloženy cihlami ze soli z mrtvého moře a efekt solné jeskyně dotváří krápníky ze stropu.
1: Prozraďte, pro koho je solná jeskyně určená?
0: Jak pro jednotlivce, tak pro skupinky. Určitě je vhodná pro rodiny s dětmi. Vy si odpočnete, děti si pohrají, jsou zde pro ně připravené hračky. Dále určitě i solná jeskyně vhodná, pokud budete mít nějaký náročný den, odpočinout si, případně po fyzicky náročné práci, sportovním výkonu, přirozeně dočerpáte minerály. Určitě je vhodná solná jeskyně pravidelným návštěvám pro podporu imunity. Dále určitě doporučuji jeskyni všem, co mají dýchací problémy, ať už se jedná astma nebo doléčení. A určitě bychom našli spoustu dalších příznivých účinků na lidský organismus, ať už je to relax, uvolnění stresu.
1: Takže opravdu pozitivní účinky má solná jeskyňka. Pojďme se zaměřit na tu vaši. Vy tady máte i spoustu akcí.
0: Ráda bych vás třeba pozvala v podvečerních hodinách na lekce jógy, případně tu probíhá kurz angličtiny pro děti v solné jeskyni. Určitě by bylo možné i uspořádat dětskou oslavu v solné jeskyně, případně zde přespat.
1: Jak je to s otevírací dobou? Jste otevřeni celoročně? Jak to funguje?
0: Ano, solná jeskyně je otevřena celoročně, ale je důležité se předem objednat, buď už telefonicky, nebo přes webové stránky, které jsou oazamedical.cz, ale když si zadáte solná jeskyně Černilov, tak nás určitě už naleznete.
1: Tak jste to slyšeli, relax můžete zažít i tady v solné jeskynce v Černilově u Hradce Králové. Já vám děkuji za pozvánku, ať se daří a mějte se krásně, nashledanou.
0: Já také děkuji a budu se na vás těšit u nás v solné jeskyni v Černilově.
1: No a my jsme to samozřejmě zase zdokumentovali, takže i ty prostory téhle solné jeskynky uvidíte už brzy na fotkách a na videu na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz. Tak se mějte hezky a určitě doraste. Ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Budeme se moc těšit taky na fotky na našem webu radioblaník.cz, jak říkala Vlasta Suk. Teď už skupina Krištof, obchodník s deštěm. S deštěm se bude na našem území obchodovat koncem týdne, ano, bude deštivo, tak si užijte slunečné dny, které stále ještě máme, a tady na Blaníku zase hezky česky.

0: Brian Adams, velká romantika, Please Forgive Me, teď na Rádiu Blaník. Musím říci, že písnička Evy Farné a Miraje, to byla teda věc. V březnu letošního roku vlastně spatřila světlo světa, od té doby patří do české desítky, tedy mezi 10 nejhranějších písniček týdne, nepřetržitě, od března, a už máme říjen, a stále to trvá, je to tato písnička. Musím se Eva Farná a Miraj Navrátil taky přiznali, že původně ta písnička neměla vzniknout, nebylo to v plánu. Společně prostě jenom pracovali na severu Česka, chybí mi kde na severu, Ústí, Most, Chomutov, nevím. Ale každopádně vznikl z toho duet celkem spontánně. No a musím říci, že se to povedlo. Česká desítka bude zase v pátek po 18. hodině, poslechneme si ty nejhranější písničky. Já se vsadím, že tam bude patřit i tato. Vzpomeneš si. Ostatně za chvíli si ji pustíme i na Blaníku a přidáme třeba Pavla Haberu a písničku Láska, Necestuj tým vlakom.
1: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze!
2: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na pěti pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
1: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
2: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Pozor, pozor! Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
2: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
1: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
2: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko, hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina, stačí říct jenom na...
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
11: Navádění letadel?
12: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
11: Technik ve věži?
12: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
11: Elektrikář?
12: Jo, přesně tak.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
13: Mé 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
15: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

0: Eva Farná, písnička Miraj, vzpomeneš si, tak to byla ta písnička, o které byla řeč společná. Miraj Navrátil s Evou Farnou. Mimochodem, určitě budete znát i tohoto zpěváka.
1: Prý chlapy nebrečí, jen v pohádkách se lásko má říká.
0: Tak poznali jste, nebo teď?
1: Blázen žárlí, až umírá.
0: Vždyť už je na scéně 40 let, je to tak, Jakub Smolík. Mimochodem, zrovna v Jihlavě zítra začíná jeho podzimní turné.
2: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudim, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav, Lomnice u Tišnova, Letovice, České Budějovice 18. listopadu. A pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy Lázně, Stříbro, Vyškov, Zbíšov, Břeclav, Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník.
0: Malta, no nic. Tak Jakub Smolík, mimochodem, všechny termíny má na svých webových stránkách radioblaník.cz, mrkněte rovnou i na ty naše radioblaník.cz a Jakubovi webové stránky najdete určitě taky. Jakub Smolík, dáte do vyhledávače a je to jednoduché. jakubsmolík.cz a dozvíte se, kde všude je.
3: Česko míří opět k volbám.
4: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
3: a k tomu třetinu senátorů.
4: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho
3: a vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
4: Komunální a senátní volby 2026
3: na Rádiu Blaník.
0: A za chvíli na Blaníku taky Lenka Filipová a písnička Věnování.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
10: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
9: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Viděl jsi to?
20: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
20: No má bejt.
11: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
20: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
20: Radši dopí, ať je to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
21: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
22: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
23: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
24: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Lenka Filipová, písnička Věnování. Písnička o tom, že vlastně v písničkách chybí to věnování, komu jsou. Tak já bych další hezké české věnoval všem, kteří mají rádi Blaník a právě české písničky. A třeba si dáme Petra Spáleného.
1: Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.
0: A po zprávách taky Petr Novák, Hvězdičko blízkavá.
2: Hvězdičko blízkavá.
0: Ale na úvod té 18. hodiny Kabát Bára. Začneme pěkně od podlahy. Na Blaníku každopádně dál hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
5: Více na e-shopu benezelenina.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Rádio Blaník. Počasí.
13: Rádio Blaník.
14: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra ráno a dopoledne bude převážně velká oblačnost, ojediněle s mlhami. Odpoledne ale bude postupně ubývat a nakonec vykoukne zase sluníčko, které vydrží až do večera. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů.
15: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Blaník za volantem.
14: Kolona se sune po Pražském okruhu, kde přesně ví Adam z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: 20 minut zdržení z důvodu stavebních prací i na Pražském okruhu, a to od nájezdu z Modletic po tunel Cholupice. V opačném směru se kvůli hustému provozu zdržíte 20 minut od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu.
14: Na dálnici D3 na 62. kilometru od Kaplice na Benešov bourala dvě auta, postojíte si v kratší koloně. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný večer, jsou tu dnešní poslední zprávy.
17: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Ministr Tejc navrhuje snížení trestní odpovědnosti. Ovocnáři sčítají ztráty u jablek. Česko dostalo první platbu z unijního nástroje SAFE.
7: Radio Blaník.
19: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Agresivita u dětí stále roste. I kvůli tomu koalice navrhuje snížení odpovědnosti u nejzávažnějších zločinů. Trestně odpovědné by měly být už děti od 13 let. Podle ministra spravedlnosti Tejce už v tomto věku vědí, že se vraždit nemá, a proto mohou nést následky svých činů.
6: Volby 2026.
19: Komunální volby se blíží. Je proto dobré si připomenout, jak správně křížkovat, aby váš hlas platil. Vybírat můžete hned třemi způsoby. Ty nám detailně přiblíží mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
4: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky lístky vybraným kandidátům z ostatních stran.
19: U senátních voleb je to jednodušší. Vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Letošní úroda jablek je v Česku ještě horší, než ovocnáři očekávali. Podle nejnovějších odhadů sklidí o 58% méně jablek než loni. Na vině je hlavně sucho. Ztráty jdou podle ovocnářské unie do stovek milionů. Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů eur, oznámila Evropská komise. Peníze mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být financována i možnost vojenského využití dálnice D11. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
0: Eliško, díky.
12: Jirka Frélich
18: na Rádiu Blaník.
0: Jestli máte tu možnost jako my s Eliškou teď pohlednout na sluníčko, jako jsme to udělali právě před zprávami, tak to je pohled, že úplně takové zlatavé, kulaté,
14: je to
0: veliké.
14: Krásné, ale jako je to na západ a tam přesně pojedu, takže jo. Nebude příjemný v tom autě.
0: Tak nosíš černý brýle, znáš to?
14: Znám, to je písnička.
0: No, to je písnička, nosím černý brýle. Tak si vem černý brýle a ve čtvrtek to nebudeš potřebovat. Bude zataženo, s deštěm možná. Ochladí se.
18: Rádio Blaník.
0: A začneme kýchat, začnou chřipky. Mimochodem, při kýchání se říká na zdraví, to je jasná věc, ale kde to vzniklo a proč to vzniklo, to nám vysvětlí za pár minut naše Samira. A teď slibovaní kabáti a písnička Pára a za chvíli taky Petr Novák, Hvězdičko blízkavá. Na Blaníku hrajeme hezky česky.

0: Roxette a písnička Crash Boom Bang. A pokud někdo kýchne, znáte to, řekne se na zdraví.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: No a proč zrovna na zdraví? Dotaz na naši Samiru.
3: Někdo vedle vás kýchne a vy automaticky řeknete na zdraví. Dnes je to obyčejná slušnost, jenže naši předkové mohli mít ke kýchání podstatně méně pohodový vztah. Jedno z tradičních vysvětlení souvisí totiž s morem. Kýchání bylo v minulosti vnímáno jako zlověstný příznak plicního moru, který se na rozdíl od toho známějšího dýmějového moru šířil kapénkami a napadal plíce. A lidé samozřejmě tehdy netušili nic o této bakterii ani o tom, jak se přesně nemoc přenáší. Mělo to být vlastně přání, aby člověk neonemocněl nebo se uzdravil. A ještě lépe je to vidět na starší odpovědi. Pozdrav Pán Bůh. Slovo pozdrav tady neznamená ahoj, ale uzdrav, tedy něco jako kéště Bůh uzdraví. Podobné reakce na kýchnutí najdeme v různých zemích. Angličané říkají bless you, tedy Bůh ti žehnej, a Němci Gesundheit, jednoduše zdraví.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Single X Olga Koenigová právě teď a další Samira zítra po 10. dopolední a nebo právě po 18. hodině.

0: Teresa Kernlová, písnička Jméno, právě teď na Blaníku, Nedalo mi to. Dnes je ten den, kdy Teresa Kernlová slaví kulatiny, tak já vítám Terezu taky v našem vysílání. Teresko, přeju všechno nejlepší ke 20.
1: Je to hezký, jak vy všichni ubíráte, tak je to dobrý. Je to samozřejmě asi dvojnásobný už a není třeba to tajit, jsou to 40, ale vlastně se cítím hrozně, hrozně dobře a mám pocit, že zažívám jedno z nejkrásnějších období a to jsou právě přípravy na můj koncert a vlastně i ta 40 je hrozně fajn. Jako když se člověk cítí zdravě a šťastně, tak prostě je to jenom číslo a je to všechno pořád.
0: Když Tereska zmínila koncert, bude mít svůj největší koncert v historii, jak sama říká, už brzy v sobotu 10. října. Lístky nehledejte, je prostě vyprodáno, je to zbytečné, ale my přejeme z Blaníku, ať si to, Teresko, užiješ, ať se to všechno podaří a všechno nejlepší k dnešním kulatinám.
1: Já vám taky moc zdravím všechny posluchače a mějte se nádherně a užívejte života. Děkuji za to, že jsme mohli se dneska slyšet.
0: Tak, Teresa Kernlová, dnešní oslavenkyně. Pepovi parťáci
2: na Rádiu Blaník. Tak už máme úterý a to znamená, že zítra přivítám dalšího parťáka. A víte, s kým jsem se dohodnul? No, on vám to řekne sám. Kdo pak to bude?
3: Čaute, moje jméno je Igor Týmko, jsem z kapely No Name a vy počúvate Rádio Blaník.
2: To bude paráda, tak zítra ve 4 tady na Blaníku s Igorem.
4: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
0: No a už víme, co bude zítra, co za chvíli. Petr Spálený a písnička Je to trest, taky Marek Ztracený, no prostě dál budeme hrát na Blaníku hezky česky.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
6: Tak ten bude na výpečky.
7: Nebo pěkně do udírny.
6: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
5: Zeman maso uzeniny.
7: Vaše české řeznictví. Prodejny zeman.cz.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
4: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října.
3: Výstaviště Lysá nad Labem.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Ani hnout, máme tu případ.
12: Segra, co se stalo?
11: Po celé chodbě jsou šlépoty.
13: Tak kdo si neočistil boty?
12: Já si je neočistil.
14: No, já taky ne.
11: Já vlastně taky ne.
13: A proč?
11: Protože nemáme pořádnou rohošku.
14: Jo, to by mohlo být ono.
11: Takže případ vyřešen.
15: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
16: Otři nožku o rohošku.
15: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
17: Jsem horská gorila z Ugandy.
18: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
19: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Máte doma malé fanoušky kouzelné školky? V sobotu 10. října od 3 hodin odpoledne přijede do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany oblíbená Lucka Černíková z kouzelné školky. Čeká vás veselé pásmo písniček, tancování a zábavy pro nejmenší. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
3: Komín!

Ten pravej tah. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Coldfield a Megarelli a písnička To Friends, teď na rádiu Blaník. Včera ráno to bylo něco. Kytarové ráno na rádiu Blaník bylo unikátní. Divoký byl v plné sestavě, tedy skoro, ono jich je 8, ale dorazilo 7 a k tomu Petr Slíva, Adéla Zahradničková, 9 lidí ve studiu, to tu ještě nebylo a hlavně jsme si to pořádně užili.
1: No, kluci, my jsme se bavili o těch lahůdkách, takže bychom dali ty lahůdky teda teď naživo, co?
2: Takhle pokusíme se, ano.

0: No, znělo to neskutečně a celé video a důkaz toho, že tady byli všichni sedm členů skupiny Divoký byl Petr Slíva, Adéla, dříve Zahradničková, dneska už Adéla Malat, tak se můžete podívat na web radioblaník.cz. My už tam dali video z toho našeho českého kytarového rána, nebo hledejte YouTube Rádia Blaník.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Máme za sebou úterní ráno, na telefonu jsme měli ženu, která naspívala naše džingly, Markétu Plecháčovou, a pokud jste to nestihli, tak si zítra ráno dáme opáčko po půl sedmé.
3: A také samozřejmě opět proplácíme účtenky.
2: A hlavně to bude ráno
3: plné pohody.
2: Těšíme se na vás, Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
2: Už v 6 ráno na Blaníku.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: Teď je ale 6:45, krásný večer přejeme a za chvíli už taky můj kolega Vlasta Suk. Úplně na úvod písniček na přání, nádhera. Jdi za štěstím a Karel Gott. Vlasta Suk už se těší, stejně jako já, užijeme si i písničky na přání. Do té doby ode mě ještě Petr Muk, anebo Karamel a Přízrak 7B. Tak hezký úterní večer s Blaníkem.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme výběr.
6: Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
6: vás. Váš
8: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Chedok.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
14: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
15: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
16: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
15: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
17: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
18: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Kosově Hoře u Příbrami za 10 milionů 762 tisíce korun, rodinný dům v Plánicích na Klatovsku za 3 miliony 40 tisíc, rodinný dům v Chýni na Praze Západ za 21 milionů 166 tisíc 200 korun, byt 1+1 v Berouně za 4 miliony 600 tisíc a rodinný dům v Karlových Varech Staré Roli za 10 milionů 499 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
19: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
20: Pak přijeďte do AutoESA.
19: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
20: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
19: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
20: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Tolik tedy Karamel a Přízrak 7B. Vlasta Sokuše s vámi po krajankovské cestě jsem v rádiu. Těšil jsem se na dnešní písničky na psání, které rozjedeme už za chvíli. Dáme si třeba Hanu Zagorovou. Taky Argemu. Marka Ztraceného. A nebo Karla Gota, jdi za štěstím. Ostatně to už říkal skvělý kolega Jirka Frélich, který už se s vámi rozloučil. Hrajeme hezky česky, za 2 minuty bude 19 hodin. Radio
1: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Šťastné dny přeje Lumial. Milan Poncár, Kosova Hora, Usedlčan. Voda, topení, plyn, montáže, koupelnové studio, návrhy ve 3D, realizace projektu. www.lumial.cz
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak jak by to zítra mělo vypadat na obloze podle meteorologů? No, slibují ještě polojasnou oblohu, ale postupně už se nám to začne kazit a během odpoledne pak v Čechách čekejme ojediněle přehánky. Teploty zítra 18 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 16, ty noční minima dneska v noci 11 až 6, při déle trvající malé oblačnosti jen pouze kolem plus 4 stupňů Celsia.
6: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou dobrý večer, přesně na vteřinu 19 hodin. Dneska slaví svátek Hanuš, takže milí pánové, Hanušové, všechno nejlepší. A tady máte první písničku ode mě, Žlutý pes a Sametová.
6: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
7: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Ondřej Hejma, skupina Žlutý pes a Sametová.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: Ano, Blaník je s vámi, hrajeme podle vás a na rozjezd tu máme Karla Gotta. Jdi za štěstím. Zbyňo, ať zdraví slouží a úsměv ti září, ať pivo má hříz a víno má grády, ať si spokojený a máš kolem sebe samé skvělé kamarády, tvoje milovaná kamarádka posílá. A krásná písnička je tady pro vás.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

Karel Gott odstartoval úterní písničky na vaše písemná přání. Posloucháte Blaník a teď Činasky, Bára Hosnedlo a podle vás. Honzo, lásko, přeji ti z celého srdce všechno nejlepší k narozeninám. Spolu jsme za těch 12 let zvládli všelijaké situace a že to není vždy jednoduché, ale máme jeden druhého a moc dobře víš, že jsem tu pro tebe vždy. Přeji ti hodně zdraví a štěstí. Tvoje drahá polovička Lenka Libírá. Tak jdeme na ní. Radio

0: skupina Činasky, také Bára Hosnedlová a Slovenský klín. My pokračujeme na vaše přání, teď Pavel Bobek. Milý Milane, k tvým 70. narozeninám přejeme jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné. Že si o rok starší, komu to vadí, vždyť tě máme pořád všichni stejně rádi. To ti přeje kamarádka Wendy a celá tvoje rodina. No a tohle už je další krásná písnička. Krajem já šel. Tak si to užijte a nádherné, kulaté narozeniny přejeme za celý Blaník.
1: Kde jsem žil, na tu hruzu mokrých stěn, dětský pláč a samý rváš, sklepní bitky, přísahám vám, nebyl nikdy den.

0: Pavel Bobek zpíval Krajem já šel ve vysílání Rádia Blaník a pokračujeme dál s poetikou. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Vojtíška Hliněného ze Srlína u Bernardic, který právě dnes slaví své 7. narozeniny. Vojtíšku, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů ve škole. To vše ti ze srdce přejí a velkou pusu posílají mamka, tačka, bráška Kubík, Eva s Jirkou, Míša s Honzinem a s Kristínou a taky babča. Tak samozřejmě taky Vojtíškovi přejeme všechno nejlepší. Vojtíšku, užij si svůj narozeninový den. A ještě jeden zkus tu máme, abychom zahráli písničku naší milované andělce, která dnes slaví své 18. narozeniny. Náš nejmilejší andílku, všichni ti přejeme všechno nejlepší k tvým dnešním 18. A to, že tě milujeme, už víš. A věř, že nadále budeme tu pro tebe, ať už kamkoliv v životě poletíš. Máme tě moc rádi, krásné narozeniny a písničku pro tebe od Muťu a Čuťu.
1: Písničky na přání.
0: Na

0: tak všechno mám.
1: Poetika, písnička Blízko. Ano, a Blízko jsou další hezké české na vaše přání. Za chvíli Hana Zagorová, Monika Absolonová a taky Argema, Jarošovský pivovar. Pěkný večer.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
3: Tak ten bude na výpečky.
4: Nebo pěkně do udírny.
3: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
2: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
13: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
14: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
15: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
16: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
18: Dotace z FATRE jsou zpět.
19: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
18: Přesně tak. A to víš, že FATRE jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
19: Ti, co sousedům staví novostavbu.
18: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
0: FATRE. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. FATRE.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
19: Sakra!
10: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
20: Blaníčky na přání.
21: Na rádiu Blaník.
1: A pokračujeme na vaše přání. Hana Zagorová, biograf Láska. A zahrajeme manželovou milovanou Haničku Zagorovou za to, jakým úžasným manželem a otcem našich synů je. Děkujeme ti. Eliška, Eliášek a Kristiánek.

Blaník hraje na vaše přání i v úterý večer. A za námi Hana Zagorová s písní Biograf láska. Další hezká česká. A my pokračujeme dál. Podle vás taky Monika Absolonová na jednou. Ahoj Blaníčku, zahraj nám prosím písničku pro naši holčičku Andělce k narozeninám z lásky od Čuťu a Muťu. Tak jdeme na ní. Radio Blaník.

0: srdce život svůj.
1: Monika Absolonová a najednou pohádková. A před námi Puty František. Milá teto Terko, posílám ti přání k tvým 35. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky, posílám tvoji oblíbenou písničku a těším se k vám na víkend, jak to slavíme. Tvoje Neteřinka Matilda.
2: Na výletě na kole.
3: A nebo na procházce v lese. Užij.

Skupina Buty a František, za námi a před námi Argema Jarošovský pivovar. Milé rádio, prosím o zahrání téhle písničky do Nového Jičína pro paní Štěpánovou. Paní Štěpánová, seznámili jsme se před 4 měsíci díky vašemu synovi Davidovi, který už bohužel není mezi námi. Dnes máte narozeniny a víme jistě, kdyby David žil, přišel by vám určitě popřát, ale bohužel to už se nestane. Tak dovolte, abychom vám popřáli za Davida všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, moře zdraví a taky lásky. Přejí holky z Pardubic.

0: Argema, Jarošovský pivovar za 5:45 a před námi třeba Lenka Filipová a Karel Zich. Už za okamžik Mosty.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
13: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
14: Písničky na přání.
15: Na rádiu
0: Blaník. Ano, stále posloucháte Blaník, písničky na psání v plném proudu a teď tu máme požadavek. Chci zahrát své lásce Mosty, ať nás spojí a vrátí se mi vždycky brzy z cest, napsala Eva.

Lenka Filipová, taky Karel Zich a Mosty. Další hezká česká nás potěšila. A před námi napsání i Marek Ztracený. Písnička poletí pro tačku Kubíka za to, jaký je manžel a táta. Posílám naši písničku. Lásko, moc tě miluju a posílám ti taky pusinky. Pamatuji, že my při tobě budeme vždycky stát a že jsi náš super hrdina. Tvoje holky, Valentínky a Janička posílají.

0: Marek Ztracený a svatební písnička Ta bílá ti sluší, posloucháte Radio Blaník. Stále hrajeme písničky na psání a pokračovat budeme teď s Čejka Bandem. Hráme večerníček pro dospělé a písnička poletí pro dědouška Jarouška pro dobrou náladu a veselou mysl posílá Jaroslava. Tak jdeme na ní, tady je písnička.
1: Radio Blaník, hrajeme vám hezky česky.
2: Radio Blaník.

0: to má.
1: Shake a Band a Večerníček pro dospělé. Teď Michal David a pár přátel. Prosím o zahrání písničky pro naši kamarádku Terku Němcovou do Hradce Králové. Teresko, tvůj den je tady a tobě se otvírá nová etapa tvého života. Přejeme ti úspěšný start a krásnou budoucnost. Jsi šikovná a hodná holka, neboj, zvládneš to. Svůj cíl už máš v dohledu. Máme tě moc rády. Tvoje holky z SPO.

0: Michal David a pár přátel stačí mít, a když ti přátelé nechají zahrát na Blaníku písničku, je z toho veliká radost. I vy samozřejmě můžete v příštích dnech objednávat přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Ideálně 3 pracovní dny předem, abychom to všechno nachystali a zahráli. Dneska ještě nekončíme, máme tu požadavky třeba o tuhle krásnou. Tak nedělej si starosti. To je Iveta Simonová a Milan Chladil. Dáme si Sladké hlouposti, taky zaspívá Lucie Bílá. A nebo Harley dáme. Tak poslouchejte dál, hrajeme hezky česky a teď je přesně 20 hodin.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože nejde nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ještě zítra si užijeme sluníčka, i když už ho bude méně, ale stále čekujeme oblačno až polojasno, odpoledne spíše polojasno až skoro jasno. Zítra naměříme 18 až 23 a v tisíci metrech na horách kolem 16. Dneska v noci pak teploměry ukáží 11 až 6 při déle trvající malé oblačnosti kolem plus 4 stupňů.
0: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
1: A stále přeji krásný poslech dalšího vysílání. I teď mezi 20. a 21. to bude znít na vaše přání. Na úvod další společné 60 minutovky, jedna jízda s Alicí Springs. Tak jdeme na ní.

0: Alisa Springs a jízda. Hezky české z vesela, tady na Blaníku.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: A v rychlém tempu budeme pokračovat. Lásko, Slávku můj, jsi naše štěstíčko životní, miluji tě, tvá opička.

Kaváči Colorado za námi. A teď Polis. Dnes slaví náš syn Daniel Urban krásné 20. narozeniny a přejeme mu všechno nej. Zdraví, štěstí, lásku a mít rád. Ať se mu podaří úspěšně dokončit školu a autoškolu a mnoho úspěchů, radosti, úsměvů, pohody a úsměvů v životě. Ať si pořád tak pohodový a přátelský a kamarádský, to všechno a mnoho dalšího ti přeje tačka Ondra, mamka Petra, bratři Ondra a Jakub, babička Eva a strejda Pavel. Tak my se přidáváme a posíláme písničku od Polis. Všechno nejlepší.

Polis za námi a před námi Lucie Bílá, co by obyčejná holka. Právě teď na vaše přání. A máme tady pochopitelně požadavek, milý můj Jakube, profesore Sandokané, zlatoplatinový, manželi hodinový a obyčejná, neobyčejná holka a tvoji nový nejmilejší kot, co soukové. Ti moc přejeme, ať si stále mlád, ať si stále krásný, zdravý a v životě nejvíc šťastný. Jsi totiž kus jedinečný, i když někdy na zabití, jindy k pomilování. Miluji i tvé rozjímání, zlato, pusu posílá tvoje osudová láska, občas zní na tvém čele vrázka. To k životu patří. Směj se pořád na svět, jak se patří.

0: Tohle to má Lucie Bílá, co by obyčejná holka. A my to máme tak, že hrajeme na přání každý večer od 19 hodin minimálně do 21. Před námi krásná písnička Milana Chladila a Ivety Simonové. Chceme popřát naší babičce k dnešnímu svátku, i když nyní v kalendáři má místo Hanuš, tak naše babička slavila tento den Miloslavu. Tento rok se zdatně pere se zdravotními problémy a proto ti chceme přát. K svátku přejeme ti zdraví, klid a smích. Babičko, buď spokojená, si základ naší rodiny. Přeje dcera Dáša s manželem a vnučka Verča s přítelem a taky věrný přítel. Fenka, Betinka. Tak my se taky připojujeme k přání všeho nejlepšího a milé babičce posíláme pěknou písničku. Tady jsou Sladké hlouposti.
1: Radio Blaník.

0: na Rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blaník.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
12: Pila smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila smrčiny, topte bez dřiny. pilasmrčiny.cz.
13: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
14: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
13: Salonky.
14: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
13: Úklid.
14: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
13: Ha, kuchař.
14: Správně.
13: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
15: Ani hnout, máme tu případ.
16: Ségra, co se stalo?
15: Po celé chodbě jsou šlépoty.
17: Tak kdo si neočistil boty?
16: Já si je neočistil.
18: No, já taky ne.
15: Já vlastně taky ne.
17: A proč?
15: Protože nemáme pořádnou rohošku.
18: Jo, to by mohlo být ono.
15: Takže případ vyřešen.
19: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
2: O tři nožku o rohošku.
19: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
15: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
3: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonožského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
6: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
8: Máte doma malé fanoušky kouzelné školky?
20: sobotu 10. října od 3 hodin odpoledne přijede do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany oblíbená Lucka Černíková z kouzelné školky. Čeká vás veselé pásmo písniček, tancování a zábavy pro nejmenší. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

Marie Rotrová, krásná písnička doma a vy posloucháte Blaník. Před námi Hana Zakorová s tímto vzkazem. Haníčko naše úžasná, máme vás rádi a buďte hlavně zdravá. Děkujeme za všechno.

0: Ozone, Dragostar Intej. Už za chvíli na přání třeba písnička na hotelu v Olomouci.
1: Až si zacpou šibrouci na hotelu v Olomouci.
0: Ale taky Karel Gott. A revoluce je nejlepší, kterou znám. Tak buďte s námi a pohodový večer. Za 3 minuty bude 8:45.
2: Rádio Blaní. Písničky na přání.
3: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6 000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
2: Písničky na přání.
10: Na Rádiu Blaník.
0: Před námi písnička na hotelu v Olomouci s tímto vzkazem, abychom zahráli píseň mé sestřičce Gábince, která dnes slaví 20. narozeniny. Gáby, jsem ráda, že tě mám. Buď šťastná, spokojená a moc se těším na naši společnou cestu do Dánska a Švédska, kam za týden pojedeme. Tvoje Sapča posílá.

Na hotelu v Olomouci, tak to byla další hezká česká. Před námi Karel Gott a Trezor, pusu a písničku pro Mokrys posílala Ivetka. Díky za tvou pomoc a ochotu, si můj miláček. Zvěstka.

Carol Gott a Trezor. Na Rádiu Blaník jedeme dál. Na vaše přání teď Lucie a Nejlepší, kterou znám. Zahrajte prosím písničku Nejlepší, kterou znám. A to konkrétně pro ženu, která proměnila moje obyčejné dny v ty nejkrásnější vzpomínky. Dnes je to přesně den, kdy máme za sebou další krásný společný měsíc a já ti děkuji za každý společný krok, za každý smích, za každé obětí a za to, že jsi přesně taková, jaká jsi. Jsi ta nejlepší, kterou znám a budu tě milovat dnes, zítra i každý další den. A tvůj Míra posílá písničku, tak tady je.

0: A za námi Lucie a nejlepší, kterou znám. A my jdeme do finále dnešních písniček na přání. Tady jsou Kabáti s Bárou. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeji mému bratranci Františkovi k tvému nedělnímu svátku, napsala Kristýna ze Světlé nad Sázavou. Tak posíláme a taky se připojujeme s přáním všeho nejlepšího.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám

0: Za námi Kabáti s Várou a tolik tedy úterní písničky na vaše písemná přání. Zase zítra to bude hrát podle vás. A vy ostatní můžete objednávat v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. No a tohle to je Petra Janů, tu si dáme už za chvíli. No tak zaspívá Honza Kalousek. A vyrazíme ještě na dovolenou s Křindlem X. Na dovolenou. Tak se těšte, hrajeme hezky česky a za 2 minuty už bude 21 hodin. Radio Blaník.
1: Ani hnout, máme tu případ.
2: Segra, co se stalo?
1: Po celé chodbě jsou šlépoty.
3: Tak kdo si neočistil boty?
2: Já si je neočistil.
4: No, já taky ne.
1: Já vlastně taky ne.
3: A proč?
1: Protože nemáme pořádnou rohožku.
4: Jo, to by mohlo být ono.
1: Takže případ vyřešen.
5: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
6: Otři nožku o rohošku.
5: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
7: Máte doma malé fanoušky kouzelné školky? V sobotu 10. října od 3 hodin odpoledne přijede do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany oblíbená Lucka Černíková z kouzelné školky. Čeká vás veselé pásmo písniček, tancování a zábavy pro nejmenší. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
8: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Tak zítra ještě krásný den, většinou oblačno až polojasno, postupně by měla oblaka ubývat. V maximech zítra ještě naměříme 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech to bude kolem 16 stupňů Celsia. Noční minima většinou kolem 10, tam, kde bude méně mraku, tam kolem plus 4 stupňů Celsia.
8: Vlasta Suk
5: na rádiu Blaník.
0: I dnes jsem vyrazil do terénu v roli blaňského krajánka, opět jsem vypátral zajímavá místa, tentokrát to byly východní Čechy. Zajímalo by mě, jestli byste chtěli vědět, kde nejlépe zabavit děti. Tak já vám to prozradím, ostatně už odpoledne jsem se přihlásil z Jaroměře, kde se nachází jedna taková hezká místnost, a nejenom jedna místnost, zkrátka spousta prolezaček a tak dále. Ostatně za chviličku si reportáž připomeneme a do té doby budeme hrát hezky česky. Tohle je František Nedvěd, Kočovní herci.

0: skupina Rednex, krásná romantika, Hold Me For A While. Tady na Blaníku 10 minut po 21. hodině. Třikrát týdně vyrážíme do terénu po republice, jakožto blaniští krajanci, a s kolegou Martinem Císařem přinášíme tipy na hezké výlety. A nejen to, myslíme i na vaše ratolesti. Třeba kam vyjet s dětmi, aby je to bavilo, aby si to užili. A zároveň i vy. Jedno takové místo jsem vypátral dneska na východě Čech. Zkuste Vlčí Doupě v Jaroměři. Na koho tady cílí? To mi prozradili spolumajitelky Tereza Todt a Veronika Volková.
1: Cílíme na rodiny s dětma, ale i zároveň na dospěláky bez dětí, protože nejsme jenom herna, ale zároveň i kavárna.
0: Mm-hmm. Tak teď, co tady máte?
2: Máme tady prostor vyhrazený nejenom pro malinkatý děti do 2 let, ale pak prostor i pro ty větší děti, kteří si tady můžou rozvíjet svoji fantazii. Hrát si tady na různý profese, na cukráře, kuchaře, nebo i kluci si tady hodně vyhrajou v dílničce, policii, hasiči. Je toho tady plno, kde si rozvíjou opravdu fantazii a užijou si mnoho legrace.
0: Samozřejmě jsme to zdokumentovali, takže už chystáme fotky, videa, reportáže už brzy na stránkách radioblaník.cz v sekci Krajánek. No a do terénu vjedu opět pozítří, tentokrát to bude Moravskoslezský kraj. Zaměřím se na jeden obrovský hrad a taky na včeličky. Ale víc už neprozradím. Sledujte a poslouchejte naše vysílání. Opět ve čtvrtek po 14. a po 17. hodině se přihlásím přímo z terénu.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už pro vás další hezké české, třeba Slza, za chvíli teď Mňága až Dorp, hodinový hotel. Dobrý večer.

0: Tak tedy Forna Blonca, písnička WhatsApp, já vám přeji pěkný večer. Ještě 7 minut a bude 9:30. Přednedávnem nám sice odstartoval podzim, ovšem cestovky už myslí na to příští léto. Spustili totiž předprodej tzv. First Minute zájezdů na rok 2027. Lákají na slevy, větší výběr nebo možnost bezplatného storna, popřípadě i možnost změny destinace. Takže jestli už opět vyhlížíte to další léto a jste pro ty First Minute, určitě se porozhlédněte, třeba se to vyplatí i vám. Za chvíli Václav Neckář a Lékořice a taky Honza Kalousek zaspívá Na Blaníku. Další hezká česká nás čeká, hvězdy se mění.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
4: Tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr, vy.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
6: Ani hnout, máme tu případ.
7: Ségra, co se stalo?
6: Po celé chodbě jsou šlápoty.
8: Tak kdo si neočistil boty?
7: Já si je neočistil.
9: No, já taky ne.
6: Já vlastně taky ne.
8: A proč?
6: Protože nemáme pořádnou rohožku.
9: Jo, to by mohlo být ono.
6: Takže případ vyřešen.
10: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
11: O synošku, o rohošku.
10: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
12: Tyla Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Tyle Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Tyla Smrčiny. Topte bez dřiny. tylasmrčiny.cz.
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
16: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
15: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
16: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
15: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
16: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
15: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
18: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
19: Máte doma malé fanoušky kouzelné školky? V sobotu 10. října od 3 hodin odpoledne přijede do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany oblíbená Lucka Černíková z kouzelné školky. Čeká vás veselé pásmo písniček, tancování a zábavy pro nejmenší. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: Zpěvačka Madonna a Holiday, Radio Blaník. Za 6 minut už bude 3:45. Já vám přeji pěkný večer. Určitě to znáte. Probliknout na protijedoucí auto a upozornit řidiče, že o kus dál čeká policie, to je takový ten náš motoristický pozdrav. Známe ho asi každý. Jenže pozor, v Polsku teď řidiči zjistili, že i za jedno bliknutí může přijít pokuta. Policisté v okolí Myšlenic totiž nasadili dron. Ze vzduchu sledovali, kdo po průjezdu kolem hlídky začne upozorňovat ostatní řidiče. A na označená auta už čekala další policejní hlídka. Během akce zkontrolovali 71 vozidel a rozdali 47 pokut právě za nesprávné používání dálkových světel. Každá byla v přepočtu asi 1200 korun na naše a řidič k tomu dostal taky 4 trestné body. Podobně je to i u nás. Blikáním sice můžete upozornit na hrozící nebezpečí, ale varovat před policejní kontrolou už nikoli. To už může být problém. Takže pokud někomu na silnici bliknete, možná si dobře rozmyslete proč. Protože zatímco vysledujete policejní auto před sebou, policie může sledovat vás z nebe. Radio Blaník. Zkrátka jezděte opatrně, ať už nás teď posloucháte za volantem či nikoli, pošlu vám další hezké české za chvíli, třeba Ivetu Bartošovou, Víš lásko, a taky dorazí k single X s písní Dovolená. Prima poslech.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník stále s Vlastou Sukem a za chvíli už vám pošleme písničky z lásky a samozřejmě i v nich vám budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky.
2: CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
0: Počasí. A ještě pohled na zítřejší oblohu. Bude oblačná až polojasná. Během dne by měla oblaka ještě více ubývat, takže v celku ještě zítra nás čeká pěkný den s teplotami mezi 18 a 23 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16, noční minima 11 až 6, při déle trvající malé oblačnosti kolem plus 4 stupňů a ojediněle i přízemní mrazíky. Tolik informace o počasí a teď už opět Aradeček s Eli. I tak to za to stojí. No rozhodně, i tak to za to stojí poslouchat Blaník, protože jsou před námi písničky z lásky. Kromě téhle hezké české už za chvíli třeba Drupy, taky Josef Laufer, Marie Rotrová, Jakub Smolík, Bára Basiková a spousta dalších. Tak si to užijte.
6: Písničky z lásky na rádiu.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
6: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
7: Je, tak děkuju moc.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Sakra, moje záda.
10: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na... No... Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Brestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firma na zážitky.cz.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
7: Rádio

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vidím.

Krásný a nižší nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 7. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Justýna, tak přejeme všechno nejlepší. 59. narozeniny má americká zpěvačka Toni Braxton a pojďme ještě do minulosti, do roku 2008, kdy byla spuštěna služba pro streamování hudby Spotify. Už je to 18 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky zpátky do minulosti a teď už vám opět hrajeme hezky česky.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
0: Ve vlaku či autobusu.
5: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
5: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
5: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnik.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

Krásné ráno. Je středa 7. října, dnes má svátek Justýna a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem proběhne v Kralupech nad Vltavou slavnostní otevření nově opraveného Seifertova náměstí. Mladé Boleslavy otevřou nový pavilon kliniky doktora Pírka. Stejně tak se dnes dočkáme otevření prvního zásilkového cykloboxu svého druhu v Česku. Mimo jiné nabízí cyklistům možnost využít nabíječku na elektrokola, kompresor na pneu a servisní sadu. Lidé ho najdou v Záblatí na Prachaticku. Krajská zdravotní zahájí v Ústecké Masarykově nemocnici provoz očkovacího centra. To bude poskytovat vakcíny proti COVID-19 a chřipce osobám starším 12 let. V 7 ráno startuje tradiční charitní sbírka Koláč pro hospic. Lidé budou moci na různých místech v Jihlavě za koláč přispět na provoz mobilního hospice Bárka. Sbírka bude probíhat i v Třešti. Jihlavská oblastní charita nabídne přes 6 000 koláčů. A v Praze začne na výstavišti tradiční přehlídka designu a módy Design Blog a potrvá do 10. října. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až polojasná, místy přechodně až zatažená. Ráno hlavně v Čechách se ojediněle objeví mlhy, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.